0: Bohem.
1: Sedu na dřív bylo líp, ale dřív bylo líp. Sedu na dřív bylo líp, ale dřív bylo líp. Sedu na dřív bylo líp, ale dřív bylo líp. Sedu na...

0: Naše tramvaj 17, nic ti neříká, já vím, teďkom budu mluvit já, tak si brácho nalaď spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.

0: chlapi jsou leví.
1: Setřeví táta to neví.
2: Kurva, kluci, předrážejte to.
3: Já to předražíme.
0: Co to je? To je předražená. To je jako dražená, nebo co?
3: Ale co bude?
0: Dražba Luna Park.

0: Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Gaudiamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legenda

0: Ptala se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Radio Spin.
2: Follow your dreams. Yeah.

Radio Spin.

0: Talk. U Pauliho Garanda za mě jeho nejvýznamnější rys je to vizuálno, jako ten cit prostě. On má podle mě skvělý vkus. Já jsem viděl, jak rekonstruoval, na Instagramu jsem koukal, jak rekonstruoval nějaký byt prostě a říkal jsem si, to je tak pěkný. A to si říkám vlastně vždycky, když on něco, ať už jsou to nějaký hadry, nebo ten videoklip přesně, nebo to auto, on prostě má jako dobrý oko.
1: Který album Pauliho považuješ za skutečný přelom? Je to Molo třeba?
0: Možná jo. Tam bylo ještě, v hlavní role se jmenovalo to album, to bylo Mezi nima, mám pocit, a tam už byly, jestli se nepletu, tak tam už byl Retard a to byla věc, kterou my jsme třeba na Spinu rotovali strašně moc a i proto, že si o ní lidi pořád volali, to bylo jako mega hit.
1: S kým podle tebe by Paulimu slušela spolupráce a ještě nenastala, nebyla, neproběhla?
0: No mně by se samozřejmě líbilo, kdyby se mu povedlo udělat něco s tím Mac Millerem, ale to už se teda bohužel nestane, pokud nezapojíme AI víc do muziky, což si myslím, že není nutný, tak ten mě napad určitě jako první.
1: Pauli Garant v říjnu oslaví narozeniny. Dnešní Spin Talk věnujeme právě jemu. S poetou pořešíme nejenom jeho tvorbu. Na lice Radio Spin dneska večer v 7. Těší se na tebe, Roman Jakub.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Zbrašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin.

0: mě.
1: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Přeju ti pohodovej podvečer, máme tady další říjnovej pátek, krátce před pátou, od mikrofonu ti zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Vesnou a trackem Vínečko, moderní folklorní hudba, která je tady v soudobým kabátě. Dneska se s tímhle trackem ale bohužel už loučíme. No a rozloučíme se i s Fetty Pillowem, a.k.a. Tlustým Karlem a trackem Nová doba. Já jsem strašně zvědavej, jestli tohle byl od Karla jenom takovej jednorázovej výstřel do tmy, nebo jestli se v budoucnu dočkáme dalších tracků. Pro dnešek v hitparádě už taky končí.
3: Nová doba, tak už to přišlo, už je to všechno tady, nebudeme jen tak přihlížet, rozejbem davy.
2: No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem. Tady na chvostu je už 2 týdny po sobě track Tolik emocí, song, co je ze soundtracku k filmu Čika Čeka od Šimona Holého, který se teda postaral nejen o scénář a režii, ale taky o hudbu. O rap na tomhle tracku se potom postaral Anky. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

zase v plicích ten vzduch, jak v letě ze dveří aut, kdy byl náš celý svět jak trochu punk, ale každý pád se dal ustát, chápeš? Dneska mám jizvy pod kůží, nějaký jsi nestrátil směr.

0: Spin Fresh Hit.
1: Na 12. místě je track Dokud nebude líp od Under My Pillow, člen teprve nedávno vzniklého labelu Corso Records, který založil Paulie Garant. Je to poetický, dost osobní a to jsou právě i rysy, který umělce z Corso Records propojujou. Teď už 11. Tu bere Filip Konvalinka, Spio Squad a DJ Fate. Ty se letos spojili a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou. Hodně boombepová deska, ze který tu máme track Co se děje. Je to fresh, je to rapový a všichni milovníci staré školy musí být nadšený.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

cestovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Desátý místo, tady je Izo a Viktor Sheen, track Dřív bylo líp, kritika generací, super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě věc z alba Exit u palice, jinak Izomandias, ten už má úspěšně po dvou vyprodaných O2 arénách, Viktora to čeká v prosinci společně s Kellinem, by the way už prodávají taky druhý termín, ten první byl pryč asi za dvě minuty.
1: Hitparáda z Feel Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku, ta je od Oriona, z jeho nový desky Orion je Mickey Worrell. My tu máme track Deutsche Bahn, track o graffiti a hostovačka od těch nejpovolanějších Pain, Vladimír 518 nebo německý rapper Vodka One. Tak jdeme rovnou na to, první dnešní novinka Deutsche

0: Hit. Na devítce je pražský uskupení Gufrau s Marie April a trackem Nechci, super beat od Kubmata, který teď taky připravuje společný projekt právě s Marie April. Jinak Gufrau tak prodávají aktuálně lupeny už do svojí druhý sasazu, první je beznadějně vyprodaná, bude tam vlastně jejich poslední show s Viktorem Kalem na dlouhou dobu, takže takový uzavření kapitoly boyband. Teď už osmička, tady je Hugo Tox s jeho trackem Guest z nový desky Art, super beat, je to takový potemnělý, taky dost experimentální, ale musím říct, že vlastně po té pauze za mě jedna z těch lepších desek, která má fakt atmosféru. Tak si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu v kolonce Spin Fresh Hits, tam máš k dispozici vždycky 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

Aha, odpočinu si já. Jo, jo, odpočinu si já. Aha, odpočinu si já. Jo, jo.

0: Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady je novinka z minula a je to track Country od PJ, věc z jeho nový desky Atrey. Je to pozitivní, takový laskavý a to je něco hodně vzácného v téhle době.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits, novinka.
1: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je dneska trochu crazy, bych řekl. Mat 213 a Lifer, oba na tracku CC. Track inspirovaný zprávama na Messengeru, proto vlastně i ta absence diakritiky a tak dále. No, uslyšíš sám, jsem zvědavej, co na tenhle track řekneš. Jdeme si to rovnou vychutnat. Druhá dnešní novinka CC.
0: Hit paráda Spin Fresh Hits, novinka.

0: Spin Fresh Hits. Místo šestý.
1: Byl tam hlad, ale neměl jsem dřevo, aby jsem ho přiložil do ohně. Vyšel jsem ven a v ulici, mým městě na rohu, hrali je moje tracks. Spadl na dno a zase jsem back, tentokrát tu vyjdu jen po schodech. Jsem lepší jak

Je, si slyšel Katanu, který si na feed pozval dost unikátní hosty, a to Karla z Million Plus a taky Conway the Machine, americký rapér, mimo jiné taky nevlastní brácha Westside Gunna, fakt super pecka s unikátním takovým oldschoolovým soundem. Teď už pětka, tu bere opět Robin Zoot a jeho track Kdo 2, je to pokračování jedničky, která se objevila už na albu Ponya, je to takovej ten oranžovej klip, který je tu oranžovou vdechnul i celému tomuhle albu. Tentokrát ta dvojka je opět crazy. Robin se tady může opravdu urvat ze řetězu, no a kdo jiný by se na takovejhle feed hodil víc než Buka. Tak jdeme na to. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: vyznání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Tohle bylo místo čtvrtý, to patří Prago Union s trackem Hledá se rým, track z jejich poslední desky Nekorektum. Na featu je tady pak Paulí Garant, který několikrát zmiňoval na svých trecích, že Kato byl velkou inspirací k tomu, aby on sám začal tvořit hudbu, a teď tady máme konečně track, kde jsou oba dva společně, takže kruh se uzavřel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
2: A máme tady taky rubriku Flashback. Dneska se vrátíme k Orionovi, který včera vydal novou desku Oriony Mickey Worrell, no ale my tu zavzpomínáme na věc z desky Territorium 3, který vyšlo už před 5 lety. Je to naprostá čilovka a to, co se nelíbí. Takže užívej ve Flashbacku na

0: Spin.
1: Stříbrná pozice, Gleb s trackem Fotoalbum z EP MHD Flashback, je tu s ním i Smek a těžko bych asi hledal lepší spojení než právě tohle. Je to surový, je to ostrý a precizně odrepovaný. No a teď už vítěz. Na zlatou pozici se po nějakým tom týdnu vrací PTK s trackem Prostitutky v pozoru. Korektně řečeno, je to track, který se katapultoval na vrcholy všech žebříčků, pokořil taky český rekord ve streamech na Spotify, zkrátka velký banger. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítěznej track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

0: Je tu sobota 10. října, 8 hodin 52 minut a s tebou je za Majkem Krištof. Jo, jsem to já. Já se omlouvám, já se dneska slyším asi o třeba 18 tónů níž, protože mi něco sedlo na hlasivky, takže pokud naladíš rádio a budeš si říkat, tyjo, kdo to tam je, to tam sedí Krištof, nebo Maty, nebo podle hlasu. Jo, jsem to já, omlouvám se, pokusím se to dneska omluvit. Omluvit. Každopádně nic to nemění na tom, že svátek má Marina. Já jsem si teda původně myslel, že to je Mariana, ale když jsem se blíž podíval, tak je to fakt Marina. No a když jsem to googlil, tak je jich nějakých jenom 474 po celé České republice. Takže pokud nás náhodou nějaká poslouchá, hele, schválně dej vědět do apky, protože to mě fakt zajímá, kdo se jmenuje Marina. No, co tady máme? Máme tady hudební víkend, to znamená, aby nás víkend nějaký nemrzelo to, že tady byl den s Paulím Garandem, který my jsme úplně nestihli, tak si tady dáme hezky Paulího Garanda, dva tracky, každou hoďku, něco málo si o něm řekneme. Zároveň tady máme i písničky na přání, takže znáš ten drill? You know the drill? 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka. No a na konci hoďky bych se s váma taky třeba rád mrknul na to, že Sergej Barakuda vydal album. Takže tohle to všechno nás čeká, tuhle tu hoďku, a ještě si dáme počasí. Jo, počasí. Když to slovo slyším, tak se normálně otevírá taková miniaturní kudlička v kapse, protože díky tomu počasí se dneska skoro neslyším. Ale to je jedno. Po celé České republice máme průměrnou teplotu nějakých 11 stupňů Celsia. Přičemž, když se otevřu tady radar, tak vidím, že momentálně nám prší ve Středočeském kraji, v Praze, v Pardubickém, na Vysočině, v Jihočeském, a tak postupně se nám ten mráček posouvá až na východ Česka. Co se těch denních maxim týče, ty už ani skoro vlastně, my už je tady skoro máme, protože denní maxima budou tak nějak 13 stupňů v Česku, na Moravě by to mělo být o trošičku víc, nějakých 16-17 stupňů, s tím, že by mělo pršet dneska celý den. Tak deštníky sebou a rádio Spin douší.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Československý underground.
5: OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

0: Hey. Pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až doteraz.
1: Za 4 minutky máme 9 hodin a ty posloucháš Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Dáváš se Radio Spin, sobota 10. října, s tebou je Krištof. No a vzhledem k tomu, že dneska moc nemluvím, jo, a že se fakt snažím šetřit, tak jsem si tady zavolal nejlepšího pomocníka a moderátora Davea. Dave, ahoj.
2: Čau, čau.
1: A prosím tě, je to celý tvoje, normálně můžeš moderovat za mě.
2: Tak díky, takže dneska máme
1: sobotu.
2: Dneska je 10. října. Sobota má svátek Marina, ty radíš tedy komunikátor na rádiu. Ty můžeš si volat o písničku na číslo 243230, nebo nahrávat hlasovky do apka. Já už tady byl na drátě Krištofa. Čau, Krištofe.
1: Ahoj, Dave, ahoj, zdravím všechny na rádiu Spin.
2: Čau, čau, tak jak ti je?
1: Ani se neptej, Dave.
2: Tak co tam dáme, aby ti bylo líp.
1: Prosím tě, tak vybral jsem tady song, který jsem tady už nějakou chvilku neslyšel. A to je DJ Fate a Strejda Philly, jo, Filip Konvalinka, jmenuje se Příčiny.
2: Jasný, jo, mám to tady, jo. A takže ležíš v posteli.
1: Jo, ležím v postýlce tady a dávám si čajíček, tak si chci pustit Příčiny všem lidem, kteří zažívají stejné trable a starosti jako já, pane moderátore.
2: Tak jo, tak si měj a čau.
1: Tak děkuji, Dave, děkuji. Mějte se i vy na Rádiu Spin.
2: Tak
1: děkuji, čau. Díky, Dave, čus.

0: Spin. Dáváš si hudební víkend na rádiu Spin, s tebou je Krištof. No a tenhle ten hudební víkend bude patřit Paulímu Garandovi, libereckému reperovi, producentovi a režisérovi, který se na české scéně pohybuje někdy od začátku nového milénia. Tehdy na sebe upozornil demíčkem Mozoli, později potom působil společně s Lipem v projektu BPM, to znamená básníci před mikrofonem. No a zhruba od roku 2010 začal vydávat solový alba. A potom se dokonce spojil i s Kennym Ruffem a vytvořil takovou dvojku, kterou vlastně do dnešní doby těžko rozdělit. No a jdeme si od nich, přímo od Kennyho Ruffa a od Paulího Garanda, dát první track, a to bude z desky Molo. Jmenuje se La Familia a on teda vyšel jako single v únoru 2014, ještě před vydáním celé desky, a to téma je tady poměrně jasný. Rodina, blízký vztahy a taky lidi, kteří mají v našem životě svoje pevné místo. Paulí potom v rozhovoru pro B-Barák vysvětlil, že chtěl napsat text o svých nejbližších a že se mu to tehdy moc nedařilo, až teda našel tady tenhle ten konkrétní beat a do něho to šlo úplně krásně. A jo, na mě to takhle dýchá, na mě to má tenhle ten vibe, možná i kvůli tomu, že Kenny Ruff do refrénu zapil i ten dětský sbor, konkrétně tedy to jsou žáci pátý třídy ze základní školy a základní umělecké školy Jabloňová v Liberci, takže posíláme shoutout i tam. No a druhou zastávkou v tuhletu hoďku bude track 1987, který Paulí vydal v roce 2017, a ten název není úplně random, protože 1987 to je ročník narození Paulího Garanda, no a vzhledem tomu, že Paulí se narodil 17. října, což je za týden, tak bychom ho mohli tak jako symbolicky poslat Paulímu k narozkám.
1: Liberecký legendy Paulí Garant a Kenny Ruff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Radio Spin. Hey. La Familia. Okay. Yeah.

0: Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, začnu v regionech. Nehoda mi tady svítí na Brněnské ulici v Jihlavě, málem jsem řekl na Jihlavské ulici v Brně, ale ne, je to Brněnská ulice v Jihlavě. Potom druhá nehoda, kterou tady vidím, tak je v ulici Československé armády v Mostě, jinak jsou regiony poměrně fresh. Když se mrknu na dálnice, tak ty jsou taky úplně fresh, bez větší zdržovačky nebo nehody, což se ale nedá říct o Praze, tady si počkáš na Pražském okruhu 10 minut u Lochkova. No a co se nějakých krečů týče, ty jsou hlášený v ulici na Perštíně, Praha 1, Hlávkův most, Praha 7, respektive skoro Praha 8 a v neposlední řadě taky nehoda v ulici Řevnická na Zličíně. Kdyby cokoliv, dávej vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: Spin.
1: Dávaj se Radio Spin, sobota 10. října, s tebou je Krištof, opakuju, že svátek má Marina. Krásný jméno, ty už na těmi přemýšlí, Marina, takový přístavní jméno. No ale nejsme tu od men, jsme tady kvůli tomu, že chviličku zpátky jsem měl na drátě, Tomáše.
2: Je, měl bys tam něco od Flowridy, tak dáme low.
1: Je, zhodím ti tam low, komu to pošlem?
2: Pro tebe.
1: Já. Počkej, to bylo pro sebe nebo pro tebe?
2: Bylo pro tebe.
1: Děkuji. Chvilku jsem si myslel, že jsi vzal k srdci moji radu, kterou jsem tady dával minulý týden, že je potřeba myslet jenom na sebe, že jo, občas v životě a tím pádem, že to posíláš jenom sobě. Ale děkuji ti, že to bylo věnováno mně. Já to tím pádem pošlu i tobě, jestli se nenaštveš, a pošlu to i všem ostatním spinnerům, který třeba zrovna dneska čajíčkujou stejně jako já. Jeden Flowrida a jeden Low.

Maniak nám právě dokončuje hledání svého balancu. Ty posloucháš Radio Spin, máme tu sobotu 10. října, svátek má Marina, všem Marinám všechno nejlepší. A jak jsem slíbil zhruba hoďku zpátky, pojďme se na chvilku zastavit u nového alba, který se jmenuje Entropie a který ve čtvrtek vyhodil ven Sergej Barakuda. Co musím říct, co mě jako příjemně překvapilo, tak byly beaty na tomhletom albu. Sergej je známý tím, že minimálně půlku své kariéry si ty beaty dělá sám a jde to poznat, jako je tam taková pěkná symbioza na tracku Heart, Amen nebo 96 Jordan, mě to strašně baví a zároveň vždycky, jakmile dohrál nějaký track, tak jsem se těšil, co tam bude dál hnedka po druhý písničce. Říkal jsem si, čím mě vlastně ten další beat ještě překvapí. Ať už je to tvrdost toho beatu, nebo když to svične z beatu na Amen na track 96 Jordan, kde má takový synťákový trubky, prostě beaty za mě naprosto fire. Co mě trošku zamrzelo, tak byla ta stopáž, protože album působí jako taková jednohubka za mě. Je to asi kvůli tomu, že 4 tracky, a sice Antarktida, Špinavé prachy, Tempo a Bonnie a Clyde, Sergej vyhodil už pár měsíců předtím a tím pádem jsem je na podruhý skipnul a zbylo mi z toho vlastně pár těch songů a to album se mi tím pádem zkrátilo na takových 20 minut. Takže tak si myslím, že to je celkem solidní Sergejův počin. Jediný, co jsem nepochopil, bylo, že tam mírně asi teda vyslal shot proti Viktorovi a Izovi, kdy tam rapuje Diamant tančí jak balerína, zářím bez Viktora a Iza. A vlastně nechápu, jestli to je od Sergeje přímej diss, jako vím, že s Izem nejsou úplně jako kamarádi, už od dob Fuerzy Army, ale s Viktorem jsem myslel, že jsou tak nějak v klidu, takže vlastně nechápu, jestli tady Sergej disuje, nebo jestli to je prostě jenom uznání faktu, že nemusí být v žádném labelu, že ho nemusí hrát ty hitparády tak moc a rády a tak moc. Těžko říct, když tak dej vědět, co si o tom myslíš do naší apky, každopádně určitě dej albu Entropie šanci, protože pokud si fanoušek Sergeje Bího, tak si myslím, že tě bude bavit. Jdeme se vrknout ještě na počasí. Po celé České republice je průměrná teplota nějakých 11 stupňů Celsia. Když se podívám na radar, tak nám prší prakticky všude s výjimkou Moravy. Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj i Jihomoravský, tam ten mráček ještě nepřišel, ale nebojte se, už to nebude dlouho trvat, bude vám pršet i tam. Co se denních maxim týče, tak ty se v Čechách vyšplhají někam ke 13 stupňům, na Moravě trošičku víc, 16 až 17. Každopádně pořád platí to, že pršet by mělo celý den.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Dávaj si Radio Spin, sobota 10. října, svátek má Marína, s tebou je Krištof, no a jdeme si dát další písničku na přání, protože chvilku zpátky se mě na drátě Michala, se kterým jsme se trošku zakecali, protože jsme samozřejmě nemohli najít písničku, kterou bych tady mohl zahrát, ale nakonec jsme došli společného konsenzu.
1: Třeba Hektora, tak my zahrý pro štěstí.
0: Hektor, pro štěstí, komu to posíláme?
1: Pro kluky do Rapotí z Doliznice.
0: Banger, hážu to tam, zároveň Michale, dávám to i tobě a do tohoto propršeného dne, aby ses prostě cítil dobře. Speaking of propršený den, pokud se nepletu, tak do apky přišla voiceovka od Ester, takže jestli poslouchá, protože Ester začínala tu voiceovku slovy krásný propršený den, neboj, myslím na tebe, jakmile budu mít další okýnko, tak tam bude jenom pro tebe jeden meska.

0: Spin Talk.
1: U Paulího Garanda za mě jeho nejvýznamnější rys je to vizuálno, jako ten cit prostě. On má podle mě skvělý vkus. Já jsem viděl, jak rekonstruoval, na Instagramu jsem koukal, jak rekonstruoval nějaký byt, prostě říkal jsem si, to je tak pěkný. A to si říkám vlastně vždycky, když on něco, ať už jsou to nějaký hadry, nebo ten videoklip přesně, nebo to auto, on prostě má jako dobrý oko.
2: Který album Paulího považuješ za skutečný přelom? Je to Molo třeba?
1: Možná jo. Tam bylo ještě, v hlavní roli se jmenovalo to album, to bylo mezi nima, mám pocit, a tam už byly, jestli se nepletu, tak tam už byl Retard a to byla věc, kterou my jsme třeba na Spinu rotovali strašně moc a i proto, že si oni lidi pořád volali, to bylo jako mega hit.
2: S kým podle tebe by Paulímu slušela spolupráce a ještě nenastala, nebyla, neproběhla?
1: No mě by se samozřejmě líbilo, kdyby se mu povedlo udělat něco s tím Mac Millerem, ale to už se teda bohužel nestane, pokud nezapojíme AI víc do muziky, což si myslím, že není nutný, tak ten mě napad určitě jako první.
2: Paulí Garant v říjnu oslaví narozeniny. Dnešní Spin Talk věnujeme právě jemu. S Poetou pořešíme nejenom jeho tvorbu. Na lice Rádio Spin dneska večer v 7. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Dáváš si hudební víkend na Rádiu Spin s Krištofem, ale hlavně s Paulem Garandem, kterýho jsme tu probírali už ve čtvrtek, ale na některý z nás se samozřejmě nedostalo a proto si ho i my víkendáci tady teďka musíme užít. No, pojďme se rovnou přesunout k tomu, co si pustíme. Tentokrát to bude Paulí Garand a Kenny Ruff. Ono taky jak jinak, jakmile se řekne Paulí Garand, tak ten Kenny Ruff vám tam tak nějak automaticky naskočí a ono se není čemu divit. Tyhle ti dva kluci spolu vytvořili několik významných projektů české rapové scény a tak si od nich dáme album Molo, který vyšlo v roce 2014 pod Ty nikdy labelem, kde Paulí obstaral rap a texty a Kenny Ruff samozřejmě produkci a společně tak vytvořili desku, na který se objevují lidi jako Rest, Boyband, Jakub Děkan, Supa nebo dokonce i Ego. Zajímavý je, že Molo nebylo pro ně jen tak dalším albem do diskografie, protože oni oba v rozhovoru vzpomínali, že si na něm snažili vytvořit vlastní zvuk, nějakou liriku, nějakou estetiku, která se vlastně pro tu jejich spolupráci stala charakteristickou. No a my si z tohoto alba dáme titulní skladbu Molo. S druhou skladbou se posuneme o 4 roky dál a to k tracku Kolem stolu. Ten vyšel původně jako single v roce 2018, potom se objevil i na společném albu Dunk, který vyšlo taky 30. listopadu, mám pocit, téhož roku. No a vedle Garanda se na mikrofonu objevuje třeba Separ nebo Něreš, což je za mě zajímavá kombinace produkce, samozřejmě Kenny Ruff, kdo jiný. Ale tady bych tě nalákal na ten videoklip, protože ten byl natočený kompletně na mobilní telefon, jo. A říkáš si, jo, dobře, 2018, telefon, jako pak tady, že ho vznikali, nevím, ten film Banger, ten byl taky na iPhone. Pozor, tenhle ten track a tenhle ten videoklip je točený na Android, takže Paul je opět Origo.
1: Liberecký legendy Paulí Garand a Kenny Ruff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, začnu v regionech. Nehoda mi tady svítí v ulici Dornych v Brně, zajímavý název. Další nehoda mi tady svítí v ulici k velodromu v Lounech, no a v neposlední řadě pořád taky platí nehoda v ulici Československý armády v Mostě. Když se mrknu na dálnice, ty jsou poměrně fresh. Jediný, co tu vidím, tak je crash na D11, 48 km ve směru Jaroměř, díky tomu si tam počkáš nějakých 5 až 10 minut. No a co se samotný Prahy týče, tak tady mi svítí nehoda v ulici Na Perštíně, to by měla být Praha 1. Hlávkův most stále hlásí nehodu, to je Praha 7, respektive skoro 8. No a v neposlední řadě nehoda v ulici Řevnická, to by mělo být na Zlíčíně. Kdyby cokoliv, dávej vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, sobota 10. října, no a to znamená taky písničky na přání. Jdeme se podívat za Ester do apky.
1: Krásné, dobré, upršené ráno, Krištofe, ti přeji.
2: Už a všem
1: spiňákům, prosím tě, vzbuď mě, pust mi tam meskál od smeka. Díky moc a přeju pěkný den, ahoj.
0: Ester, děkuji ti, já ti taky přeju pěkný den, doufám, že ho máš lepší než já, protože já, mně fakt přijde, kámo, že můj hlas jde každou hodinou třeba o 3 tóny níž, takže pokud budete mít pocit, že na konci dnešního mojeho vysílání je tady s váma místo Krištofa Orion, tak ne, není to Orion, jsem to já, každopádně Smekuan Meskal, posílám to tam, tak užívej.

0: jako bych nikdy nechtěl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Dohrává nám Pitbull, sobota 10. října, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof. A hele, vy už jste si zvykli, že tady na Radio Spin často řešíme zrádce. Jenomže to vypadá, že zanedlouho budeme řešit i trošičku jinou reality show, protože po zrádcích přichází do Česka reality show, která se jmenuje Most Wanted. A tentokrát nejde úplně jenom o to, kdo dokáže nejlíp manipulovat ostatníma u kulatýho stolu, ale hlavně o to, kdo dokáže zdrhnout a zůstat na svobodě. Ten princip je poměrně jednoduchý. Já jsem to viděl v originální nizozemské verzi a máte tam celebrity nebo občas i normální lidi, kteří se ocitnou v roli uprchlíků. Nemají telefon, nemají prachy a snaží se několik dní utíkat trojici lovců. No a ti se je samozřejmě pokoušejí vypátrat. Není to úplně tak easy, protože lovci dostávají informace o poloze uprchlíků zhruba každých 20 minut až půl hoďky, takže žádná úplně pohodová schovávačka na chatě u kamaráda se konat nebude. A česká a slovenská adaptace byla právě teďka oznámená. Zatím není úplně jasný, teda která česká televize to odvysílá, která má práva a nikdy se začne natáčet. Jediný, co se ví, je, že to v Česku zkrátka a jednoduše bude. Hele, jsem celkem v hypu a jestli nás teďka poslouchá někdo z produkce tohoto pořadu, prosím vás, jo, mám jednu připomínku. Když už mě teda nechtějí v těch zrácích, tak tady prostě musím být, jo. U kulatýho stolu mě nechtějí, tak já jim klidně zdrhnu. Fakt, pojďte, vemte mě tam. Jdeme se vrknout ještě na počasí. Po celé České republice je průměrná teplota nějakých 12 stupňů Celsia. Na většině území nám teda prší, když se podívám na ten mráček, tak ten fakt zakrývá vlastně podstatnou část Čech. Na Moravě je to zatím bez mráčku, hlavně teda Zlínský kraj, Moravskoslezský. Do Jihomoravského kraje už tam pomaličku, polehoučku přichází déšť. Co se denních maxim týče, tak ty v Čechách vyšplhají někam ke 13 stupňům. Na Moravě to potom bude o nějaký 2-3 stupínky víc, ale pořád platí to, že bude zataženo a že budou přehánky.
1: Gaudiamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější rupeny online, dokud jsou. Radio Spin Death Dabo. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin bez DABu.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Radio Spin. Československý and

0: Spin.
1: Dáváš se Radio Spin, Krištof s tebou, sobota 10. října, to kromě hudebního víkendu znamená samozřejmě i písničky na přání, tak jdeme za Michalem.
2: Ale bylo by to od Refiu, jak má s těma Severanama, jako jak tam je Refiu a jmenuje to Amaro písnička. Ale tobě, ať máš lepší hlásek.
1: Já mám skvělý hlásek, Michale.
2: A všem spinnerům, ať mají hezký den.
1: Mně se líbí, jak každý, kdo říká, ať máte dneska hezký den, tam dodá, že je upršený, jako bychom to nevěděli. Hele, myslím, že déšť prostě nic neřeší a nic nemění na tom, že ten den může být hezký, tak tam posílám jednoho Refiu, aby byl ještě hezčí.

0: Spin. Dáváš se Radio Spin a dnešní hudební víkend nás zavede do Liberce, ale nebojte se, nebudem tam hledat ještět ani kontrolovat a luštit, jestli už je na okolních kopcích dostatek sněhu na lyžování. Zůstaneme hezky u hudby a u týpka, který je s tímhletím městem úzce spojené, je sice Paulie Garant. Tomu v roce 2010 vyšlo album Harant, na kterém najdeme i skladbu příhodně pojmenovanou Liberec. Ta deska vyšla tehdy pod Ty nikdy labelem a patří mezi ty jeho raný a hlavně solový projekty jeho kariéry, protože právě tehdy se Paulie postupně profiloval jako samostatný interpret po období spojeným s projektem BPM, básnici před mikrofonem. Liberec, asi není třeba rozebírat, proč zrovna Liberec, je to pro něho hodně osobní téma, on se k tomu městu hodně vrací ve svých textech. I třeba v roce 2025 mám pocit, kdy společně s Kennym Ruffem a Jakubem Děkanem vytvořil klubovou hymnu Modrobílá krev pro fotbalový tým Slovan Liberec. Potom přeskočíme o 8 let dál k albu Dunk, prosím neplést se stejnojmenou skladbou od Reného Danga, která se jmenuje Dunk. Tohle to je Dunk a má to special význam, protože Paulie vysvětlil, že to v sobě spojuje dvě myšlenky, děkovat a dávat, a mně je to vlastně sympatický, protože on se nechtěl tady stylizovat do role rapera, který musí neustále něco dokazovat, nějakou svoji tvrdost. Místo toho zdůrazňoval vděčnost za lidi, kteří mu něco dávají a který může v životě něco vracet. Jak v hudbě, tak už v osobním životě.
1: Liberecký legendy Paulie Garant a Kenny Ruff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, Krištofovi aktuálně vypadl hlas a proto to přenechal robotovi. V regionech mi tu svítí nehoda v ulici Vídeňská v Brně. Na dálnicích čekej nehody na D1 na exitu 10 směr Praha, nebo taky na D6 na prvním kilometru směr Karlovy Vary. Se týče Prahy, mám tady info od Michala.
1: Ale na tom Hávkovém mostě je to směr do centra, jako je to průjezdní asi 10 minut zpoždění, ale týpek prorazil zábradlí a spadl dolů do vody. Teda auto už by mělo být vytažený, ale furt tam je strašně moc záchranných složek a brzy tam teďko vyšetřujou a furt to tam je celý rozblikaný. Takže minimálně ještě hodinu to tam bude, no.
0: Další nehody v Praze pak můžeš čekat na Bulovce na Praze 8 nebo v ulici Mladoboleslavská, Praha Vinoř. Kdyby cokoliv, dávej vědět na číslo 210 32 30 30 nebo do mobilní apky.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Dáváš si Radio Spin? Pardon, omlouvám se. Dáme si písničku na přání, která tentokrát poputuje za Wendy.
2: Ahoj, Krištofe, poprosila bych zahrát pro přítele něco od mojej reči. Díky moc a krásnou sobotu.
1: Děkuji, posílám i tobě, přeju i tobě krásnou sobotu. Co jsem vybral je Moja reč, písnička se jmenuje Vtača perspektiva, tak doufám, že tě s ní potěším. Víc ti o ní neřeknu, ne protože bych nechtěl, ale protože mi to aktuálně hlas úplně nedovoluje. Tak užívej.
0: To, ako

Dáváš si Radio Spin, sobota 10. října, svátek má Marina, takže všem Marínám přeju všechno nejlepší, teda pokud nás vůbec nějaká poslouchá, protože jméno Marina nosí jenom 500 lidí tady v Česku, takže celkem jste anomálie, musím říct, a to v tom dobrým, jo, to nemyslím nějak špatně, že jste anomálie. Každopádně, já jsem se chtěl chvilku zastavit u toho, co se stalo, a vlastně nevěřím, že to říkám, protože po 3 letech vydal Pitbull včera svý nový album, který pojmenoval Pitcoin. 24 skladeb, taková jako typická pitbullkovina, jo, já si myslím, že není třeba říkat, kdo je Pitbull, když na tím tak přemýšlím, protože říká se mu Mr. 305 podle telefonní předvolby Miami, protože tam je tak známý, že prostě se ví, že to je král Miami. Zároveň se mu říká Mr. Worldwide, že jo, protože má mezinárodní popularitu jako svině. No a kdybych se zastavil u té desky, tak se tam sešla fakt jako pestrá sestava hostů, protože tam máme lidi jako Kiss, Bon Joviho, Enrique Iglesias, Lil Jon, Akon, Wiz Khalifa, nebo třeba i Afrojack. Ale na druhou stranu musím říct, že taková plejáda hostů a 24 skladeb ještě úplně nemusí znamenat 24 budoucích hitů. Takhle, nechápejte mě špatně, jo? To Pitbullovo album jsem slyšel, za mě si to drží takovou tu svoji typickou pozitivní náladu, ty taneční rytmy, motivační texty, ale za mě tomu chybí jedna jediná věc, a sice nějaký ten zapamatovatelný hit. Přece jenom, když třeba vyhodil album a bylo tam Timber nebo Give Me Everything, tak to prostě byl ten banger, který si spojíš tím albem, zapamatuješ si to a udělá to z tohoto legendární album. Tady mi to trošičku chybí, kdybych to měl říct metaforicky, to album má prostě fire, ale chybí tomu ten fireball. Jdeme se v rychlosti podívat ještě na počasí. Po celé České republice průměrná teplota 13 stupňů Celsia. Pořád platí, že v Čechách máme nějakých 12-13 stupňů a poprchá nám tady, kdežto na Moravě máme o nějakých 2-3 stupínky víc a ten mrak tam ještě nepřišel. Každopádně, hele, pokud nejsi ze Zlínského kraje, Olomouckého anebo Moravskoslezského, tak zkrátka můžeš očekávat, že ti dneska bude pršet a to vypadá, že poměrně celý den. Přičemž ta teplota se už ani nikam nezvedne. 13 stupňů průměrná teplota, která bude odpoledne tady v Čechách. Na Moravě to mělo být takových 17-18. Spin Radio.

0: jsme Rádio Spin. Československý underground.
1: Paskvil 2026, Rádio Spin. Yeah.

0: Radio Spin.
1: Dáváš si Radio Spin, máme tady sobotu, Krištof s tebou a jdeme si dát další písničku na přání. Tentokrát jsem prošmenil aplikaci a našel jsem tady zprávu od Koumáka. Koumáku jako taky jsi to mohl poslat do voicovky, jo, abych nemusel tolik mluvit, ale nevadí, píše. Čus, zahraješ mi plus takovou tu písničku od Gleba, jak tam rapuje, že mu padají trenky nebo tak něco. Dík pro všechny spinery a pro tebe do studia. Hele bráško, já jsem přemýšlel, co po mně vlastně chceš, která ta písnička by to měla být a pak mě to treklo, když jsem tady projížděl ten playlist. Ty si podle mě myslel song Baggy a Gleb tam nerepuje, že mu spadnou trenky, on tam repuje, že vováčku má také steky, že mu z toho padnou baggy, což je samozřejmě track Baggy, album Pod oknami, Sámej a Gleb, výborná věc, takže pouštím to tam, doufám, že si myslel tu a pokud ne, hele, není nic jednoduššího, než vzít ten telefon a poslat třeba do té jabky voiceovku s menší opravou.

0: Posloucháš Rádio Spin, hudební víkend s Krištofem, ale hlavně s Paulem Garandem, který ho tu dneska a taky zítra budeme hezky probírat. No a za mě Paulí, to je interpret, který umí přepínat mezi těma osobníma textama nějakou, řekněme, melancholickou atmosférou a potom mezi trackama, u kterých se prostě nemusíte tvářit, že právě řešíte něco důležitého, třeba smysl života. No a přesně tuhletu polohu nám ukáže třeba skladba Retard z alba V hlavní roli, který vyšlo v roce 2012, což je crazy, ty kráso, to je 14 let zpátky. Hele, jestli znáte Paulího hlavně díky jeho pozdější tvorbě s Kennym Ruffem, tak tohleto si myslím, že je dobrá připomínka těch jeho solových začátků, kdy se přerodil z básníka před mikrofonem v toho Paulího Garanda, který ho známe teď. No a jako druhý track, který si od něho dáme, tak bude Harant Trase. To je trošku osobnější návrat do Paulího světa. Videoklip, by the way, ten vyšel v roce 2019 a sám label ty nikdy ho popsal jako takovou nostalgickou vzpomínku na dětství a dospívání v Liberci v prostředí rodiny a kamarádů pod Ještědem. Konec citace. A právě to je na té skladbě pro mě zajímavý. Místo toho, aby Paulí vyprávěl příběh z úplně cizího prostředí, tak se vrací k těm místům, který důvěrně zná, která jsou spojená s jeho vlastním životem. Zkrátka a jednoduše Paulí a Liberec, to je prostě plus a minus.
1: Liberecký legendy Paulí Garant a Kenny Ruff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu v regionech. Nehodami tady svítí v ulici Vídeňská v Brně, jedna taky v Rokycanská v Plzni. Když se vrtnou dálnice, ty jsou fresh, když nepočítáš zpoždění asi 5 až 10 minut na příjezdu do Prahy a do Brna po D1. No a v Praze nabereš zpoždění hlavně na Pražském okruhu, 30 minut u sjezdu na Beroun, 15 minut na Radotímském mostě, 10 minut na Nuseláku, kreše potom hlásí Milevská na Pankráci, Holečkova na Smíchově, Povltavská na Bulovce, Prosecká a taky Kolbenova na Hloubětíně. Kdyby cokoliv, dávej vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

což teda upřímně bude teďka trošku lepší, jo, protože můj hlas tak mírně vynechává, jakmile se s někým bavím po telefonu, tak jsem rád, že to dávám, ale to nevadí, protože venku je krásně, máme tam deštivo, krásný den, tak si uděláme ještě s tří písničkama.

0: Dáváš si Radio Spin, sobota 10. října, svátek má Marína, ještě jednou všem Marínám všechno nejlepší. A na mě vyskočila zpráva, o které jsem si říkal, tyjo, proč? Proč? Protože měli jste někdy takový ten pocit, že jste třeba seděli u počítačové hry, hráli jste nějakou misi a říkali jste si, tyjo, to bych udělal úplně jinak, kdybych byl vývojářem. No, tak teď můžete, protože Google představil novou experimentální platformu, která se jmenuje Playground a která vám v podstatě umožní vytvořit si vlastní videohru pomocí umělé inteligence. Jednoduše to prostě popíšete, co chcete hrát, dáte tam nějaký detaily, no a AI se pokusí tu vaši představu proměnit v hratelný svět, takže nemusíte umět programovat, stačí mít nějaký nápad. A Google tak podle jejich oficiálního vyjádření chce zpřístupnit vývoj her i lidem, kteří by se k němu jinak vůbec nedostali. A jako jo, chápu, popustme uzdu nějaký kreativitě, ale hele, já mám s tímhletím směrem vývoje prostě zásadní problém. Ne s tím, že by AI pomáhala lidem tvořit, ale spíš s tím, že lidi a firmy čím dál častěji nahrazují tu lidskou práci generovaným obsahem jenom proto, že je třeba levnější, že jo? Prostě tvořit může každý dneska bez zkušeností, bez talentu, bez vzdělání. No a výsledkem je sorry, často obsah, který prostě vypadá odporně, vypadá příšerně a za mě postrádá jakoukoliv osobitost, nebo jak to říct. Zkrátka, když se podívám, každá druhá firma háže na Instagram AI obrázky. OK, no a co já s tím, že jo? Swipenu dál. Nebo jdu se projít do centra Prahy a tam jsou AI jídelníčky u restaurací. Jako sorry, ale to strašně podkopává v mojich očích tu profesionalitu té firmy, no. Takže přijde mi, že jestli tohle to považujeme za pokrok, tak si nejsem úplně jistý, jestli jsme si trošku náhodou nespletli kvantitu s kvalitou, ale kdo jsem já, abych soudil, chtěl jsem tady hodit jenom svůj názor. Jdeme se podívat ještě na počasí, co se toho týče, tak po celé České republice máme průměrnou teplotu 12 stupňů Celsia, přičemž ten mrak se nám tak pomaličku rozšiřuje přes celý území Česka, to znamená v Čechách všude můžeš očekávat déšť, deštníky a pláštěnky určitě s sebou. Jediný, kde zatím nevidím ani mráček, tak je Zlínský kraj, to je zvláštní, tam se tomu vždycky vyhne. Když jsem byl malý a bydlel jsem ještě v Uherském Brodě, tak tam vždycky, když kolem byla bouřka, tak jedině tam prostě nepršelo. Takže tam ty deštníky zatím neberte. No a co se denních maxim týče, ty vystoupají v Čechách 13 stupňům, to znamená, už jsme skoro tam. Co se Moravy týče, tak tam počítejte s nějakýma 17 až 18 stupínkama. Spin Radio.
1: Gaudeamus Alcotour. Studentskej mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Za minutku máme 1 hodinu odpoledne a ty dál posloucháš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Počuješ ten beat jako hra, amigo? Můžeš hodit všetko bokom, veš, daj si pivo. Alebo ne, daj si čistou vodu do iPodu, tento track chvíli na divnou dobu. Uvidíš všetko klapne, nechaj duch, nech pracu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádio Spin.
1: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem, jdem si dát další písničku na přání.
2: Tak no, jsem neslyšel dilema od Tektora. Chtěl bych to pro kamarádku Ilonu, pro všechny spinéry a pro tebe do studia.
1: Banger. Stručně, jasně, výstižně, Hector dilema, pouštím to tam.

0: Open Talk.
1: U Pauliho Garanda za mě jeho nejvýznamnější rys je to vizuálno, jako ten cit prostě. On má podle mě skvělý vkus. Já jsem viděl, jak rekonstruoval, na Instagramu jsem koukal, jak rekonstruoval nějaký byt, prostě říkal jsem si, to je tak pěkný. A to si říkám vlastně vždycky, když on něco, ať už jsou to nějaký hadry, nebo ten videoklip přesně, nebo to auto, on prostě má jako dobrý oko.
2: Který album Pauliho považuješ za skutečný přelom? Je to Molo třeba?
1: Možná jo. Tam bylo ještě, v hlavní role se jmenovalo to album, to bylo Mezi nima, mám pocit, a tam už byly, jestli se nepletu, tak tam už byl Retard a to byla věc, kterou my jsme třeba na Spinu rotovali strašně moc a i proto, že si o ní lidi pořád volali, to bylo jako mega hit.
2: S kým podle tebe by Paulimu slušela spolupráce a ještě nenastala, nebyla, neproběhla?
1: No mně by se samozřejmě líbilo, kdyby se mu povedlo udělat něco s tím Mac Millerem, ale to už se teda bohužel nestane, pokud nezapojíme AI víc do muziky, což si myslím, že není nutný, tak ten mě napad určitě jako první.
2: Pauli Garant v říjnu oslaví narozeniny. Dnešní Spin Talk věnujeme právě jemu. S Poetou pořešíme nejenom jeho tvorbu. Na lice Radio Spin dneska večer v 7. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Spin. Dáváš se Radio Spin, s tebou stále ještě Krištof, ale už se mi to pomalu tady chýlí ke konci to vysílání, takže si dáme poslední dvojitou dávku Paulího Garanda, kterou s váma tady ve svým vysílacím čase stihnu. No a otevřeme to jak jinak než dvojkou Paulí Garant a Kenny Ruff a začneme skladbou Tuláci z alba Molo, který vyšlo v roce 2014, takže taky není to úplně nejnovější věc. Já mám pořád pocit, že tyhle ty věci, o kterých se bavíme, jsou vlastně takových 5-6 let zpátky a nějak si neuvědomuju, že ten rok 2014 už je kurně nějaká doba. No. Molo to bylo společným projektem dvou libereckých interpretů, jo? Spojilo to Paulího texty a rap a Kennyho produkci. No a podle samotného labelu, co jsem tak dohledal, se při tvorbě inspirovali tehdejšími hudebními postupy, ale zároveň si zanechali vlastní rukopis. A jako jo, cítím to z toho, zároveň to jde asi cítit i z toho, že to album se pro ně stalo tak důležitý, že po 10 letech kariéry na něj potom navázali druhým dílem, a sice album Molo 2. Druhá skladba, ta nás přenese do listopadu 2018, kdy vyšlo album Dunk, no a z něj si pustíme Návraty, další společnou věc Paulího Garanda a Kennyho Ruffa. A Návraty ty vyšly ještě jako videoklip, to před samotným albem, konkrétně 29. listopadu, no a o den později se na pultech a na streamovacích platformách objevilo celý to album Dunk. By the way, taky můžu natýzovat na klip, který režíroval Zdeněk Sopůšek a námět a střih připravil sám Paulí Garant, jo? Takže má to tu esenci, dej si to klidně, jestli chceš, ale ne teď, teď si ho pojď jenom poslechnout.
1: Liberecký legendy Paulí Garant a Kenny Ruff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, začnu v regionech. Nehoda mi tady svítí v Brně, v ulici Vídeňská, jedna o kousíček dál v Brně, v ulici Ondrova. V neposlední řadě mi tady svítí taky Rokycanská ulice v Plzni, jinak jsou ty regiony poměrně fresh. Na dálnicích mi svítí nehoda na D5, exit 62, zároveň na D11 si těsně před Poděbradama počkáš nějakých 10 minut. Zhruba to samý by se dalo říct i o... Teďka, abych to tady našel, nevadí, zmizelo mi to, v tom případě to neřeknu, každopádně co se Prahy týče, tak tady nabereš zpoždění, hlavně na pražském okruhu, tam to reálně co pár kilometrů stojí vždycky na 5 minut. Jižní spojka, ta hlásí nehodu u Krče, Kreše potom hlásí Milevská na Pankráci, ulice v Průhledu ve Střešovicích, Prosická a taky Kolbenova v Hloubětíně. Kdyby cokoliv, dávej vědět, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Radio

0: samotní jako takovou jako karmitovou afirmaci prostě.
1: Já ti děkuji.
0: Řekni mi prosím tě, kolik je hodin aktuálně, 2 nebo 3 odpoledne.
1: 13.41, prosím tě. A voláš na písničku na přání?
0: Já volám samozřejmě do rádia Spin kvůli písničku na přání.
1: A bude
0: speciálně pro tebe, Máro, nebo Davide, jak jsi říkal?
1: Hugo, ne, kecám, nejsem
0: Hugo. Hugo Tox to může být, ale ne, já si nepamatuju ten Zdarou Rollins, víš? Hugo Tox, Zdarou Rollins máš?
1: Ty kráso, tak co se na to podívám, jo?
0: Ale dělej, jestli nemáš, tak si v životě nezavolám, chápeš to? Proč si pro boha tak hrozně sexy?
1: Jo, proč si na mě, proč si na mě tak zlá? Vidím to tady, Z1, takže to zahrát nemůžu.
0: Ty jsi na mě zkoušíš, já chtěla hrát něco jiného, ale dobře, poslušte.
1: No, ha? Víš, co ti tam hodím? PSAčka
0: KSN, a Daru. Hodíš mi tam KSN, protože já seru na Hugo, tak se i na Daru Rollins. Rozumíš tomu, já jsem Češka a ty KSN, KSN.
1: Tak ti tam hodím jedno KSN.
0: Prosím.
1: No, prosím, nemusíš. No, dobře, ještě si poprosila, to je slušný vychování.
0: Ale můžu, víš jak.
1: Hážu ti to tam, tak si to užij. Čus, pic.
0: Děkuji, ahoj. Sensei.

0: automat se vozí, nechápeš?
1: Auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen
2: sie glücklich.
3: Kámo, tak ty máš skvělej bet, bych ti chtěl říct.
2: Fakt?
3: To je top, to jsem vůbec nečekal, že to přijde.
2: Ok, to je tak to super. Jsem tady vytvořil, děkuji ti.
3: Úplně Minecraft, ty vole,
2: No jasně.
3: Tyhle, tak to je top.
2: Pořádná trepovice a posloucháš Radio Spin, sobota 10. října s tebou už Mára a Krištof. Čau,
3: ahoj,
2: Máro.
3: Ahoj, čau.
2: Máro, prosím tě, já mám takový jedno kardinální přání.
3: Jseš kardinál.
2: Zaspíváme si.
3: Jo.

0: kuka.
1: Já ti děkuju. Chtěl jsem se tě v návaznosti na to zeptat, vzhledem tomu, že venku je, jak by někteří řekli, hnusně, ale mě to nevadí. Deštivo. Co ty a deštivo?
0: Hele, prostě je to potřeba. To je první věc a dá se dělat skvělý věci, třeba si lehnout do postele a koukat na filmy.
1: No jasně.
0: To je ideální počasí na to.
1: A jak ti mnohem líp chutná ten čaj, když za oknem přesně prší, že jo? No tak to jsem rád, že sdílíme tady stejný nastavení ohledně deště.
0: Mně se ráno vůbec nechtělo stávat. Já jsem ležel v té posteli, bylo teplo a jenom slyším, jak to tam hezky padá na ten parapet a byl dneska zůstávám v posteli.
1: Tak když jsem šel já ráno, tak nepršelo a trošičku se modlím, aby přestalo, protože to jediné, co mě na tom dneska vadí, je to, že jsem si sakra nevzal dešník.
0: Jo, takhle, musím někomu ukrást.
1: Jako asi to udělám. Každopádně po celé České republice průměrná teplota nějakých 12 stupňů Celsia, přičemž v Čechách máme kolem těch 12-13 stupňů, na Moravě je to pořád trošičku víc, nějakých 16-17, ale když se dívám na ten mráček, na Moravě pořád nic, tam prostě pořád neprší. Já to nechápu, tam od rána nezapršelo. Když jsem byl malý a bydlel jsem ještě v Uherském Brodě, tak tam se vždycky dělo to, že kolem bouřilo a všude pršelo, jenom prostě u nás nikdy nepršelo. Slovácko prostě tam nikdy neprší.
0: Aha, a teďka jsi v Praze a tady stejně prší.
1: A tady prší.
0: Takže to nebylo.
1: Tak to je dobrý, to není mnou.
0: Tak je to dobrý.
1: Tak to je paráda. Tak já si jdu užít déšť a ty si užij Máru tady na Spinu. Čus.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin, déšť dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: vedle tebe.
1: Posloucháš sobotní komunikátor, s tebou už je teďka Mára, máme 10. října, svátek dneska slaví Marina, tak nezapomeň popřát, vlastně asi nikoho neznám s tímhletím jménem, ale znám spoustu lidí třeba s jménem Vojtěch a takovej jeden se mi teďka dovolal. Nazdar Vojto.
2: Čau Máro.
1: Tak ty seš prosím tebe teďka na Moravě, kde z nějakého nevysvětlitelného důvodu neprší, tak ještě dej nějaký info, jak tam je, ty jsi říkal, že tam je zima teda jako prase.
2: Hele, je tady brutální zima, vytáhl jsem můj zimní bundu s kožíškem.
1: Okay.
2: Topím si v autě a jako pak sklepu kosu, no.
1: Hustý, ale ty tam nejseš pracovně, ty tam seš na víkend, tak prosím tebe, co ti tam, co ti tam zavítalo vlastně do téhle mrazivý Moravy?
2: Hele, jedna taková legrační storka, Shopaholic Adele.
1: Okay. Kontroverzní postava, kdo by nevěděl, hodně na internetu.
2: Tak, přesně, hodně se stěhovala Praha, Ostrava.
1: A ty sleduješ?
2: Další města. A teďkom si vzala pejska na leasing, ale ne na takovej jako leasing, jak si třeba berete auta. Ale...
1: Ježiši, nerozváděj to, já se trochu bojím, co přijde. Ale... leasing psa, to nezní vůbec hezky.
2: Jo, má psa na leasing, štěně a skrze toho pejska, škemra, penízky na streamu.
1: Jo, takhle, takže ty se jdeš trošku jako podívat, jestli to není třeba nelegální.
2: No, my jsme tam vlastně byli včera něco potočit, a nějak nás ale rozhodnali policisté.
1: Okej. Okay.
2: Taky zkoušíme znova, no, a plánu mají kluci prostě to, že neodjedou, dokud toho psa nebudou mít, protože takový člověk jako psa mít nemá, jako reálně.
1: Hustý, no tak to mi dej vědět, jak to potom dopadne, jaký je status situace, já ti jeden status od Ektora zahraju, chceš to někomu poslat?
2: Hele, dáme to všem, který taky asi mrzou na Moravě, protože na tohleto počasí jako fakt nejsem zvyklý.
1: Chápu. Ale tak se tak hlavně na té Moravě nezmrzni, ať nenastydneš a zase se slyšíme někdy příště, ok Vojto?
2: Slyšíme se, mějte málo, čau.
1: Ahoj.

0: Spin. Radio Spin s tebou Mára a taky samozřejmě hudební víkend, kdy se celou sobotu a neděli věnujeme Paulimu Garandovi. Důvod, tenhle ten frajer už za necelý týden oslaví svý 39. narozeniny, tak je to 20 let, co oslavil jeho působení na československé scéně ve fóru Karlín, no a taky třeba založil nedávno i velmi začínající a ambiciózní label, a to Corso Records. My se teďka podíváme na dva jeho tracky, začneme Pauli Garand feat Rest du s větrem, hodně oblíbený track, hraju ho častokrát na přání a mám ho i já osobně moc rád, mě prostě baví Rest a spojení Resta a Paulího za mě funguje vždycky, nejenom na tomhle tracku. No a ještě se dostanu k samplu, protože ten je v samotném refrénu, je to od E40, Kapitán Save a Ho, jestli znáš track, tak určitě poznáš i tady tu hlášku. Jenže kapitán Save Ho, a.k.a. E40, si to nevzal úplně ze svý hlavy, ale možná si vzpomeneš na legendární Supermana. Myslím si, že to byl seriál, co běžel v 50. nebo 60. letech, vůbec ne, nebyl jsem na světě, ale tohle to je hodně ikonická hláška. No, asi se to několikrát opakovalo. Takže dá se říct, že Pauli Garand feat Rest du s větrem má i malou symboliku Supermana. Jdem se podívat na druhý single, který ti tady zahraju, Mezi prsty, stejnojmenný album, skvělý rok 2020. Spolupracoval na tom i DJ Vitch, který dělal samozřejmě celou produkci, proto to zní tak velkorysé, tak skvěle, tak ambiciózně. Nejenom tady ten track, ale celý album. Všechno v tomhletom tracku podtrhuje 7x3, který nese takovou tu trošku, jak to říct, melancholickou linku, protože ten track vlastně není úplně pozitivní, je o tom, jak nám protejká čas mezi prsty, jak vlastně žijeme, kouříme ty cíga, který nám vyhasínají, ta káva, která je studená, ten náš život, který je trošku takovej furt repetitivní, furt stejnej, tady ten track to může teoreticky změnit, aby ses nad tím zamyslel a aby si udělal třeba nějakou změnu. Tak udělej změnu a poslechni si oba dva tracky teď.
1: Liberecký legendy Pauli Garand a Kenny Raff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin s tebou Mára a jak na to tak koukám, tak těch nehod je zbytečně dost. Myslím si, že to je hlavně kvůli tomu, že prší, takže jestli seš teďka v autě, tak jezdí hlavně opatrně. Mrkneme na dálnice jako první, nehoda na D8 na 67. kilometru směrem na Prahu. Je tu práce na silnici, takže je tady i zavřený jízdní pruh, takže to tady může začít váznout. Bouralo se i na D5, 44. směrem na Plzeň, bez kolon. D4, nehoda na 25. směrem na Prahu, taky bez kolon, ale kde se zdržíš, tak je D2 za Brnem, 10. kilometr směr Bratislava, kolony kolem 15:15. V regionech tak tady se bouralo v Budějkách, a to v ulici Strakonická, v Ostravě taky jedna nehoda, a to ulice Rudná, hlavní město, tady je hned několik nehod. Jedna na jižní spojce u Krče, Brněnská, Střešovická, Evropská nebo taky Prosecká, a kde vidím největší kolony, tak je Pražský okruh, je to směrem na D1, začíná to zhruba od nějakého 19. kilometru a pokračuje to až na 10. Takže počítej s celkovým zdržením kolem 10 minut. Ode mě je to z dopravy všechno a ty dávej na sebe hlavně bacha.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Posloucháš víkendový komunikátor s tebou Mára. Dneska se budeme slyšet až do 7 do hodin do večera, takže pokud se na tebe třeba teďka nedostal, tak na přání vůbec nezoufej, posílej voiceovky, volej naše číslo, věřím, že do 7 se na tebe dostane. Každopádně, kdo mi sem volal hnedka, co jsem přišel do práce, tak byl David.
1: Třeba Antarktidu. No tak všem, co poslouchaj a tobě, ale Krištofovi, že je tak nějaký nemocný, takže jako jsem už špatně mluvil.
0: Jo, je to pravda, Krištof je takový nachcípaný, takže se pravděpodobně uslyšíme i zítra, což mi vůbec nevadí, jsem za to rád, takže se těším na to, že tady spolu pokecáme, že ti zahraju tracky na přání a že si tady ten deštivej víkend uděláme trošku hezčí.

0: Spin s tebou Mára, hudební víkend, s tím za chvilku samozřejmě budeme pokračovat taky v komunikátoru, takže klidně objednávej svoje oblíbené pecky do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej naše číslo, vůbec nenech zkazit den tímhletím deštivým počasí. Každopádně my se podíváme za jednou legendou, která už není mezi náma. A myslím si, že když tady slyšíš už tady ten track, tak je jasný, že to je Protiva. O Protivovi totiž vyjde dokument. Je to 3 dny zpátky, co jsme se dočkali traileru a vypadá teda hodně silně. Míchají se tam vlastně rozhovory před jeho smrtí s jeho kamarády a blízkými, tak i samozřejmě po jeho smrti. Dokument nese název Moje sloky žijou, což je teda naprosto krásný název. A když já tady koukám na ten trailer, tak mi z toho fakt mrazí.
1: A pak jakože pár měsíců na to máma prostě umřela, tak jsem se začal stěhovat do Prahy. Celý to bylo takový narychlo, jakože to dětství mě uteklo dost rychle.
0: Myslím si, že to bude hodně temný, zároveň si ale dovedu představit, že to opravdu bude důstojný vůči Protivovi a jsem rád, že takovýhle dokument vzniká. Trochu mi přijde škoda, že něco takový dlouho není třeba o Jackpotovi. Tak doufám, že Jackpot se taky dočká. Podíváme se spolu ještě na počasí, který je asi všem úplně jasný, prostě tam leje, je tam kolem 12 stupňů, ale fakt na té Moravě furt nic, už se to tam jako pomalu, ale jistě blíží, ale co mi tady říkal Vojta, tak prej je tam zima jako blázen, takže pořádně se oblíkni, vůbec to nepodceň, a aby si byl zdravý a aby si nenastydnul, jako třeba Krištof. Tak jo, uslyšíme se za malou chvilku, doufám s nějakým tvým trackem na přání.
2: Spin Radio. Gaudiamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

Mě to časa víc měl, jsem to časom, vždy byl jsem liš, jak jsem jako zel, sám pre seba jsem si vzorom, dávám

0: 3 minuty a je 3 hodiny. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára.
1: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.
2: A víte, jak dělá pes?

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš víkendovej komunikátor a s tebou Mára, rozjíždí se nám druhá společná hoďka, kdy samozřejmě budu hrát nejenom podle tebe, ale budu ti samozřejmě taky hrát Paulího Garanda, s kterým máme hudební víkend, nejenom dneska, ale samozřejmě taky zítra. Ale nebudu zdržovat, jdeme se podívat na další track na přání a ten bude od Jakuba, který mi jsem před chvilkou volal.
2: Zahrát písničku od Earta, je mi fajn. Všem, co jedou teďka do Prahy na Koťák Live Show.
1: Koťák Live Show, tak tady trošku product placement, na druhou stranu mě ta show taky baví, takže já se to nebojím říct nahlas. Takže moc si to Jakube užij a myslím si, že na cestu track Je mi fajn je skvělý kombo, tak doufám, že to zvedne náladu nejenom tobě, ale i všem ostatním posluchačům tady na rádiu.

0: Posloucháš hudební víkend na rádiu Spin s tebou Mára Sobota, tak ještě jsme v takovém menším začátku Paulího Garanda, kterýho tady budeme jet nejenom ještě celý dnešek, ale samozřejmě taky i zítřek. A jako první banger je jeden asi z jeho nejznámějších singlů, a to je samozřejmě Kotvim, Paulí Garand, Kenny Rap, nerozlučná dvojka z Liberce. Každopádně Kotvim je hodně specifický i pro nás, pro rádio Spin, protože často, když se tady jedou nějaký soutěže o jeho lupeny, tak právě Kotvim je ten track, který tě dostane právě třeba na ten jeho koncert. Pamatuju si, že bylo heslo Kotvim na rádiu Spin a to, když si byl třetí, tě dostalo do jeho fórum Karlín. Tak tady ta vzpomínka na Kotvim je pro mě naprosto ikonická, samozřejmě pro Paulího taky důležitý track, protože ním celý koncert v Karlíně zakončoval, ale podíváme se ještě na jeden track, a to Pablo. Což, když tady teďka čtu, tak mi to vlastně hnedka nic nehodí, ale pak si vzpomenu, že to je vlastně takový manifest umělecký svobody, sebereflexe a kritiky hudební scény. Taková zajímavost, co jsem nevěděl, tak Paulí Garand údajně tady ten track natočil během 1 hodiny ve studiu. No a na to, jaký je to banger, je to fakt skvělý. Tak si užij dvojitou dávku hudebního víkendu, a to samozřejmě s Paulím Garandem.
1: Liberecký legendy Paulí Garand a Kenny Raff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu

řeknu studio hnedka, jak přestane ten beat. Dám si hit z brkáry, co se může dít. Neřešíme cash flow, neřeším koho na feed. Jen kdo udělá blow, bitches by to chtěli mít. Black on black, Batmobile, garáži, zlatý hřeb. Mega check, nechci brekenčánu na pohřeb. Vyleju duši, každý track vyjebanej comeback. Pablo je zatraceně zpět.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, kde se bouralo třeba na sjezdu z D5 na 62. směrem na Prahu, tak na to když tak bacha. Nehoda taky na D10, 11. směrem Turnov, naštěstí bez kolon. Nehoda taky na D5, na příjezdu do Prahy, je to cca 2. kilometr. A ještě D2, tady pokračuje odklízení nehody na 10. kilometru, směr Bratislava. Kolony už nejsou na čtvrt hodiny, ale na 5. Takže i tak, bacha na to. V regionech prohlídnul jsem to fakt, řekl bych, docela svědomitě, ale našel jsem nehodu akorát v Budějkách, a to v ulici Strakonická, to je hlavní Tepna, tak na to když tak bacha. Co se týká Prahy, tady je nepříjemná nehoda na Brněnský, naštěstí zatím bez kolon. Kolony se tvoří tím pádem zatím jenom na pražském okruhu na směrem na D1. Je to zhruba od nějakého 23. kiláku a aktuálně kolem 10 minut. Tak počítej se zdržením. Ode mě z dopravy je to všechno. Za chvilku další tracky na přání a nezapomeň objednávat do naší mobilní aplikace, případně na naše číslo.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Nejvíc nevypípaný československý scény v republice. To je československý speciál s hvězdičkou. Dneska od 10 večer na Rádiu Spin. Rádio Spin.

0: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš víkendový komunikátor s tebou Mára, taky tvoje tracky na přání, hudební víkend, ale třeba i to, jak se dostat na zrádce do kina Sinestar. Tak to ti prozradím už za malou chvilku, je to soutěž, která tady běží každý ráno ve Spin ránu, takže určitě si počkej na podrobnosti, pokud jsi fanoušek týhletý reality show. Každopádně my si dáme slíbený track na přání, ale já ještě tak trošku jako vyzvu, trošku tě popíchnu k tomu, aby si posílal voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, protože od té doby, co jsem tady, tak je zatím prázdná. Telefonní linka, ta se moc nezastavila, ale ta apka, hele, já potřebuji zjistit, jestli funguje. Tak mi pomož. Pošli tam nějakou voiceovku, klidně i fotku, jestli jsi třeba v práci, a já ti samozřejmě rád zahraju. Stejně jako Šárce.
2: Ahoj, tady Šárka, já bych chtěla písničku pro mámu Doris Bilolí, ať se jí daří v práci.
1: Tak to je naprosto skvělý. Jako rodič bych chtěl dopracovat to, aby moje dítě prostě mi posílalo tracky na přání do mojí práce. Tak zdravíme maminku, zdravíme Šárku a posíláme jednoho Viktora Šína Iza z jejich nového album, nebo z Izova nového albu.
3: Mára,
1: Spin, posloucháš Radio Spin? S tebou Mára.

0: Rádio Spin.
1: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Haslo v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak oba dva.

Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, 10. říjen, sobota, svátek dneska slaví Marina, máme sice venku docela hnusně, ale věřím, že tady ta zpráva ti udělá radost a zlepší ti odpoledne, protože jako vždycky tady ve Spin ránu se bude soutěžit o lístky na legendární Zrádce. Věřím, že tady tu reality show nešlo přehlídnout ani před 2 lety, když začínala, teďka už máme 3. sérii a můžeš tady v následujícím týdnu vyhrát lístky v soutěži 1 na 1 na 6. epizodu, která se bude vysílat 21.10. Každopádně soutěž 1 na 1 připadá ve Spin ránu. Já ti tak vlastně můžu ve zkratce říct, že Zrádci jsou naprosto skvělí. Já jsem tomu letos opravdu propad a to možná i díky Markusu Krugovi, protože ten vždycky po další epizodě vydává na svůj YouTube kanál takovej vlog z behind the scenes a jak je to aktuální a ještě to jakoby doplňuje ten Seroš. Tak je to naprosto skvělý. Takže nebudu tady říkat úplně spoilery, ale pokud jsi fanoušek a náhodou si přehlídnul kanál Markuse Kruga, rozhodně to naprav. Je totiž co? Je to skvělý a doufám, že se společně vidíme v kině. Podíváme se spolu ještě v rychlosti na počasí, ale co ti budu vykládat, prostě je tam hnusně a bude hnusně ještě nějaký pátek, protože teďka koukám akorát, že ty bouřkový mraky nebo ty dešťový se konečně přesouvají na tu Moravu, kde bylo furt jenom zima, ale nepršelo tam, takže teďka už se to ze středních Čech pomalu dostává dál na východ, večer bude kolem 8, zítra kolem 13, polojasno, tak snad bude trochu i svítit sluníčko. S tebou Mára!

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš víkendovej komunikátor, s tebou Mára, a máme po čtvrtý hodině. To znamená, že je úplně ideální čas na to si dát další track na přání. No a teďka to bude trošku svědomitý, teďka to bude prostě pro všechny, abychom se sáhli všichni do svědomí, jestli jsme šli k volbám. Aha, pozor, možná se ti teďka rozbušilo srdce, možná někdo na tebe něco našel. No, jdeme se zkrátka podívat za Ondřejem.
2: Ahoj Máro, prosím tě, zahraj mi cokoliv od AJ Tracyho. A je to pro všechny zodpovědný občany, kteří byli dneska u voleb, a pro ty ostatní, co nebyli, se zlobiví, tak vy si to vypněte.
1: Ondřej má naprostou pravdu, jako vždycky, a cením. Cením, doufám, že jsi šel volit, já samozřejmě taky, dneska jsem to stihnul ještě před rádiem, takže dá se to stihnout úplně v pohodě. Teďka už samozřejmě ne, teďka už se sčítají výsledky, co jsem koukal, taky je docela vyšší účast na to, že jsou komunální volby, ale na to ještě čas, teďka ideální čas, track na přání Fashion Week, nejenom AJ Tracy, ale třeba taky Mostek nebo taky Steel Bangles. Tak ti to tam posílám, Ondřej, a přeju pohodovou sobotu.

0: Spin Talk.
1: U Paulieho Garanda za mě jeho nejvýznamnější rys je to vizuálno, jako ten cit prostě. On má podle mě skvělý vkus. Já jsem viděl, jak rekonstruoval, na Instagramu jsem koukal, jak rekonstruoval nějaký byt prostě a říkal jsem si, to je tak pěkný. A to si říkám vlastně vždycky, když on něco, ať už jsou to nějaký hadry, nebo ten videoklip přesně, nebo to auto, on prostě má jako dobrý oko.
2: Který album Paulieho považuješ za skutečný přelom? Je to Molo třeba?
1: Možná jo. Tam bylo ještě, v hlavní roli se jmenovalo to album, to bylo mezi nima, mám pocit, a tam už byly, jestli se nepletu, tak tam už byl Retard a to byla věc, kterou my jsme třeba na Spinu rotovali strašně moc a i proto, že si o ní lidi pořád volali, to bylo jako mega hit.
2: S kým podle tebe by Paulimu slušela spolupráce a ještě nenastala, nebyla, neproběhla?
1: No mě by se samozřejmě líbilo, kdyby se mu povedlo udělat něco s tím Mac Millerem, ale to už se teda bohužel nestane, pokud nezapojíme AI víc do muziky, což si myslím, že není nutný, tak ten mě napad určitě jako první.
2: Paulie Garant v říjnu oslaví narozeniny. Dnešní Spin Talk věnujeme právě jemu. S poetou pořešíme nejenom jeho tvorbu. Na lice Rádio Spin dneska večer v 7. Těší se na tebe, Roman Jakub.

0: Spin. Posloucháš hudební víkend na rádiu Spin, kdy ti celou sobotu a neděli servírujeme dva tracky od Paulího Garanda, který oslavil 20 let na scéně, založil svůj vlastní label Corzo Record a navíc mu tady ten měsíc bude 39 let, takže už poměrně starší týpek, ale toho vůbec nezastaví, protože tvoří naprostý bangry i do dneška. Každopádně my se vrátíme trošku do minulosti a podíváme se na jeho velký single, který tak trochu i taky odstartoval jeho kariéru, a to samozřejmě Pavučina lží. Jakub Děkán na featu, krásný vokály, a je to ze špinavého Liberce, kdy se kouká na ty ulice toho města, jak je zkažený a vlastně jak nechce žít v těch lžích, kdy vrah jde na svobodu a tak dále. Vlastně je to extrémně chytrý text, který mě baví, který mě vždycky překvapí, a věřím, že když si ho teďka už za malý moment vychutnáš, tak tam taky najdeš nějaký moudro, který ti možná otevře trochu oči. Druhý track, tak si dáme Reason z Milan André. Tohle už je trošku taková psychologická reflexe. Je to z roku 2020, což když si vzpomeneš na tady ten rok, tak je to bohužel pandémie. Covid, který nevyhovoval vůbec nikomu, no a Pauli Garant s ním trošku bojuje. Je to takový hledání vnitřního klidu namísto těch vnějších viníků. Je to hodně o reflexi sami v sobě. Je to o tom vlastně nestratit nad sebou kontrolu a aby tě neovládnul vnitřní chaos. To tam hodně vychází právě z té poloviny roku 2020. Taky nějaká duševní hygiena, otevřenost a zkrátka nějaký vnitřní kompas. Přijde mi to jako skvělý track, který se hodí vlastně nejenom do covidu, ale vlastně pořád. Tak si užij oba dva bangry tady na rádiu Spin v hudebním víkendu.
1: Liberecký legendy Paulí Garant a Kenny Raff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, kde se bouralo třeba na příjezdu do Prahy po D5, druhý kilometr naštěstí bez kolon. Kreš taky na D10, 11. směrem na Turnov. Tady koukám, že taky nejsou kolony. A nehoda je ještě... Ne, to už zmizelo. Koukal jsem na tu D2, ale už tady nic nevidím. Takže je to průjezdný i na D2. To byl 10. kilometr směr Slovensko. V regionech tady se ale pořád odklízí nehoda v Budějkách. A to v ulici Strakonická, naštěstí bez kolon. V Děčíně se zdržíš na Kamenický, kde se bouralo, a určitě pár minut taky v Pardubicích, ulice Pražská. Hlavní město, tak tady vidím nehodu na Brněnský, je to zhruba nějaký 6., 5. kilometr, je to ještě takový, jak se to míchá, tady jednička právě už tady tou ulicí, kde ještě vidím nehodu, tak je v Osmínkových a ještě taky jedna, a to v Satalicích do Čertouš. Kde se nejvíc držíš, tak je akorát Vilzonka směrem do centra a Pražský okruh, 23. směr D1 kolem 7. a ještě koukám směr Ruzyň, tady je zdržení kolem 3 minut a to od 10. kilometru. Ode mě z dopravy je to všechno, kdyby si měl info ze silnic 210 32 30 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Komunikátor na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: V tvých uších je rádio Spin, za Majkem Mára máme sobotu poměrně hnusně, tak si zpříjemni den svým trackem na přání. Za mě úplně ideální kombo. Za malou chviličku už tady pokecáme o obrovský sbírce, která je na prodej. Buďme k sobě upřímný, já ani ty, možná ani všichni posluchači dohromady na ní nemáme, protože stojí přes 1 miliardu korun. Jo, slyšíš správně, sbírka přes 1,1 miliardy korun. Co to je za sbírku? To si ještě musíš chviličku počkat, ale ono s tím čekáním ti pomůže třeba takovej Boban.
2: Boban, hele, prosím tě, zahrajeme tam Meskala, bude to hlavně pro mě, protože než jsme odjížděli, tak moje drahá polovička mi to v půlce písničky vypla, tak...

0: jako bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nežral.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Posloucháš Radio Spin s tebou Mára na konci čtvrtý hodiny, sobota 10. října. No a jdeme se teďka podívat na to, že se draží nebo se prodává absolutní unikátní sbírka. Naprosto něco skvělého a je taky pěkně drahá. Je to přes 1,1 miliardu českých korun. Jak si říkáš, proboha. Co může být něco takhle drahýho, nějaký klenoty, nějaký šperky, něco z historie? Ne, kamaráde, kéž by, dávalo by mi to větší smysl, ale je to mnohem jednodušší. Ano, slyšíš naprosto správně, tohleto je nezaměnitelná poznámka. Dobře, poznámka asi ne. Pokémoni, no jasně. Hele, nějaký frajer, který to sbíral asi pěkně velkou dlouhou dobu, tak si řekl, že to prostě všechno prodá. Za miliardu korun. Jo, 49 milionů dolarů, jmenuje se King Pokémon dokonce, Gary Hayes, jo. A celou svoji sbírku. Hele, prodává to online, něco jako Aukro, takže teoreticky si to můžeš koupit taky. Nevím, kolik hypoték na to potřebuješ, ale no, řekl bych, že dost. Přijde mi, že už je to možná trošku takový jako zastaralý, zase někdo říká, že to ještě pořád kupuje. Nevím, já bych to nekupoval, kup si radši auto, barák, nebo možná něco trošku smysluplnějšího, OK? Tak jo. Jdem se společně ještě podívat na počasí, který je de facto pořád stejný, je tam furt hnusně. A hnusně ale by nemuselo být teoreticky zítra, má být polojasno a v úterý má být dokonce i sluníčko celý den, tak snad se ho dočkáme. Dneska čekají, že teploty nepřesáhnou 13 stupňů, bude ještě tak poprchávat a to hlavně už jenom na Moravě. S tebou Mára. Spin Radio.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou. Gaudeamus Alcotour. Studentský mejdan roku se vrací už v úterý 13. října do Holešovic. Na stage letos Rytmus, Manene, Rockstar, Steyr a Koči. Legendární drinking battle pražských univerzit slaví 16 let. Kupuj nejlevnější lupeny online, dokud jsou. Radio Spin. Československý underground.

0: blížu sloku.
1: Za 3 minuty, 5 hodin, to je přesný čas na Rádiu Spin.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: aplikace. Ladíš Radio Spin s tebou Mára, máme po pátý hodině, to znamená, že si společně dáme ještě dvě hoďky a jak jsem tady zhruba při čtvrti hoďku zpátky vyzýval k tomu, aby si posílal voiceovky, aby si mi poslal třeba i nějakou fotku na přání, tak mé velké přání a moji tužbu tak splnil týpek, který se říká profesionální amatér, což už jenom tady to jméno ve mně vyvolává úsměv, tak si jdeme poslechnout i samotnou voiceovku.
1: Čau Máro, nahrávám ti hlasovku, když jsi tak chtěl a zdravím tě do studia, doufám, že tě tam baví, jako to baví mě tady v dílně, posílám ti fotku a prosím tě, pusť mi tam od Gany, fuck you mean, děkuju moc, čau.
0: Hele, jsi totální sympaťák nejenom přes hlas, ale taky přes fotku, takže děkuju za palec nahoru, za fotku a taky koukám, že tam jsou nějaký schody. A nějaký stůl tam tvoříš v dílně. No vypadá to skvěle, nic takovýhle bych asi v životě nebyl schopný poskládat dohromady, takže velký respekt a to si samozřejmě zaslouží jednu Ganu. Tak posílám ti to tam.

0: Spin. A je to tady. Další dva tracky od Paulio Garanda, s kterým trávíme celý víkend. A nejenom vlastně víkend, trávili jsme s ním taky celý čtvrtek, kdy jsme si připomínali jeho tracky. A taky jsme si dali hudební battle, kde zvítězil track La Familia. Každopádně La Familia nás teďka nečeká, čekají nás další dva takový hodně jiný tracky. Jedno je hymna a jedno je taková melancholie lomeno trošku hodně smutný track. První věc je LBC, což je zkrátka pro Liberec Boys City, což je samozřejmě rodinný město Paulio Garanda a taky třeba Kenny Rafa, který se opět postaral o produkci. Na featu je třeba Jakub Děkan, který se postaral o refrén, jako bývá jeho zvykem, hodil tam prostě naprosto krásný vokály a tady ten track funguje prostě jako lokální hymna. Jo, je to o tom, že Pauli je loajální ke svýmu městu, zmiňuje dominantu Ještěd, čtvrť Rochlice, nebo prostě místní kámoše, který tam má. Samozřejmě klip, kde se točil samozřejmě v Liberci. No a dokonce si tohleto hodili i Slovan Liberec jako svůj hymnu v roce 2025 s názvem Modro-bílá krev, tak to mi přijde naprosto skvělý, aby takovýhle single měl takhle velký přesah. Jdeme se podívat ještě na druhý track a jak jsem říkal, ten už je trošku takový melancholický, je to skladba Andělská, kde se objevuje legendární písničkářka a to Zuzana Navarová. Jsou to její smrtný vokály a to ze stejnojmenný písničky Andělská a kapely Koa. Vlastně tady ten background je hodně smutný, ale zároveň ten track mi nepřijde úplně jako depresivní. Naopak přijde mi vlastně plnej takový jako sebereflexe, plnej vlastně jakoby naděje a jasně, ta melancholie je tam vždycky, ale něčím mi to přijde hrozně sympatický ten track. Možná je to tou Zuzkou. Nech se překvapit sám, jestli jsi to neslyšel, pokud to znáš, tak si to samozřejmě vychutnej. S tebou Mára a hudební víkend.
1: Liberecký legendy Paulí Garant a Kenny Raff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Rádiu Spin.

0: a něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to konkrétně D5 na výjezdu z Prahy směrem na Plzeň. Je to hnedka sjezd z Pražského okruhu, je tady nehoda, trochu to blokuje provoz, tak počítej se zdržením. Nehoda ještě jedna na D5 a to na exitu 76 směrem na Plzeň, taky ještě D1 má nehodu a to 11. kilák směr Praha, naštěstí bez kolon. Kde si ale chviličku počkáš, tak jede dvojka na příjezdu do Brna a to zhruba kolem 5 minut, je to cca 2. kilák. V regionech, já přijížám, že na ty regiony koukám, ale já tady furt vidím nehodu v Budějkách, na tý Strakonický, hlásí mi to mapy.cz, tak jestli to je pravda, tak mi to radši potvrdí do apky, ale mělo by se to furt odklízet, jinak regiony jedou v cajku. Co se týká Prahy, tady jsou dvě nehody, jedna na Olšanský a další na Veselský, je to taková ta silnice od Letňan směrem na Libereckou, vlastně směrem v Holešovičkách, tak je to pod tím mostem, je to docela nepřehledný, tak na to bacha, jo, ulice Veselská, hlavní město. Ještě se podíváme na Pražský okruh, tady 7 minut na 23. směr D1 a menší zdržení na Nusiláku směrem do centra. Ode mě z dopravy je to všechno, kdyby se měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Je to přesně tak, v této hoďce budou oba dva tracky z naší mobilní aplikace, protože těch voicovek tam naštěstí nepřišla jenom jedna, přišlo tam několik. Vždycky vybrat jako jednu z nich nebo dvě z nich je vždycky hrozně náročný, takže jestli se zrovna na tebe nedostalo, vůbec se na mě nezlob, zkus to znova, pošli voicovku, když já uvidím tvoji houževnatost, tak budu mít větší problém ti nic nezahrát. Ale na koho se teďka dostala řada, tak byl Ondřej a malej Peťan.
2: Čau, tady Ondra a malej Peťa. Prosím tě, já bych tě poprosil, abys nám zahrál písničku Melange, aby nám dneska utekla 24 směna, už je to dlouhý a potřebuji si trošku zpříjemnit chvilky. Děkuju, pozdravu všechny ostatní a mějte se hezky, čau.
1: 24, jako to je legální, jako pracovat celý den, no co celý den, 24 hodin v kuse, no to je hrozný. Ha, tak to je fakt příšerný, já si vůbec nestěžuju na svoji práci, já jsem tady rád, já jsem tady spokojený, já moc děkuju za to, že tady můžu být vlastně jenom 5 hodin o víkendu, takže borci, máte můj respekt, i za Nika Melange si zasloužíte všema 10 a ať vám 24 uteče co nejpříjemněji. Posloucháš rád?

0: Jana, s tebou Mára, máme za sebou pátou hodinu, před náma poslední společná hoďka, kdy si samozřejmě dáme hudební víkend, dáme si taky tvoje tracky na přání, to nesmí chybět. Každopádně teďka se podíváme na volby, neboj, nebudu tady řešit, koho si volil nebo kdo vede, to je šuma fuk, to je jedno, to je každýho z nás, ale podíváme se na Kladensko, kam taky samozřejmě jinam, protože možná si to nečet, takovej docela příjemný bizár, na Kladensku totiž lidé, zhruba pro nějakou komunitu asi 80 voličů, tak hlasovali v Tojtojce. Jo, normálně kadibouda, hodili to tam. Jakoby, vlastně si říkám, že to je docela chytrý, protože ušetří za to aleťák, že jo? Protože ty strany, které prostě nechceš, tak rovnou si s tím vytřeš a můžeš to hodit do záchodu a pak zbytek prostě si odvolíš, takže ono něco špatného je k něčemu dobrý, hezky se to rozstřídí, vyrecykluje. Hele, na tom Kladensku, já si myslím, že tam jsou trochu napřed. Jdeme se společně ještě podívat na počasí, který je vlastně de facto furt stejný, maxima dneska 13 stupňů, už se nám ale za chvilku začne jenom ochlazovat, a to večer až na 18. Ty největší dešťové mraky jsou teďka od Jihlavy směrem na Hradec až dál na východ, je to před Brnem, Ostravou a taky Olomoucem, tam za chvilku začne taky pršet, zítra kolem 13, polojasno, pršet by úplně nemělo, uvidíme co další dny, ale v úterý to vypadá, že bude slunečno celý den. Spin Radio.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Za 4 minuty i 6 hodin, to je přesný čas. Neboj, večer nebude 18 stupňů, bude 8 stupňů. Nevím, co mě to napadlo.
1: Rádio Scéna. Nejvíc rapu v republice.
2: Díky tomu, že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali, jsem víš jak hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut.

0: ledová flow. Dělám jenom to, co oni nedokážou.
1: Oni ne, oni ne.
0: Kde pořád jsou? Ty, co povídali, že mě sundaj z trůnu. Před 10 lety, vole, možná. Teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůlu. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut. Felíme na baráku za 40. Z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, pss, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp.
1: Flex.
0: Stejně furt trap,

se vidí mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš víkendovej komunikátor, s tebou Mára, sobota 10. října, 5 minut po 6. hodině. To znamená, že máme před sebou poslední společnou hoďku. Je to tak, uteklo to, ale tak to má bejt. Za chvilku hudební víkend, Pauli Garant, dva tracky, dáme si tak ještě jeden track na přání, ale ten první bude od Daniela. A myslím si, že Daniel vybral úplně perfektní track na závěr vysílání, když samozřejmě ještě nekončíme.
2: Daniel Kraka. A já bych chtěl poprosit, abyste mi zahráli od Ice Cube'a Today Was a Good Day.
1: To je úplně jako perfektní výběr, protože sice dneska bylo hnusně, ale vlastně to byl super den, protože já nevím, mě to tady uteklo, já jsem spokojený, na tu poslední hoďku se těším, tak doufám, že to vnímáš podobně. A mimochodem, tady ten track, Ice Cube ho vlastně nikdy nechtěl natáčet, jo? Protože to bylo období gangsta rapu a takovýho toho, kdy byli všichni drsní a nejenom Ice Cube přišel s tímhle s tím, takže to vyvolalo docela velký poprask a dneska jako tak legendární track od Ice Cube, že ho zná podle mě skoro úplně každej. Tak pojďme si tady tu 4-minutovou příjemnou pozitivní baladu vychutnat všichni společně. Posloucháš Radio Spin?

0: Posloucháš Radio Spin s tebou Mára a máme před sebou poslední dva tracky v rámci hudebního víkendu, který trávíme s Paulem Garandem. Neboj se, budeme pokračovat. Samozřejmě i zítra jdeme se podívat na další právě zmíněný tracky a začneme s Nirvánou, což je pátý studiový album Paulího Garanda, nebo nebudu ti pouštět celý album, ale dáme si právě tady ten titulní track, což je track o hledání nějakého vnitřního klidu Paulího, nějaký umělecký svobodě a vlastně naprostý oddanosti vůči hudbě, což je vlastně nějaký jeho vlastní jako forma úniku a vysvobození, což je strašně zajímavý, že právě to spojil s tím názvem Nirvana, což je nějaký jako stav úplný jako osvobození naší mysli. Název a téma skladby, vlastně on to sám popisuje, symbolizují jakousi transcendenci, kdy je člověk uvízlej ve vlastní realitě, kterou v jeho případě je vlastně muzika. Takže opravdu, tady to je oddanost. Čistá oddanost. Tady zrovna boom bapu, protože Paulí se vrací ke kořenům a samozřejmě Kenny Raff všechno krásně podtrhnul. Jdeme se podívat na druhej track, což je skladba Scroll, ta je z Molo 2 z Deluxe verze, která vyšla minulý rok a tady si dovolím zmínit taky sample, který je z 86. Enya, vysamplovali to třeba Fugees, Ready or Not, to určitě znáš, tady je originál. Poměrně ikonický No a track samozřejmě o scrollování, ztrátou času, závislosti na sociálních sítích. Rok zpátky aktuální, bohužel čím dál tím víc aktuálnější, takže přestaň scrollovat a dej si radši dvojitou dávku Paulího Garanda.
1: Liberecký legendy Paulí Garant a Kenny Raff po celou sobotu a neděli v hudebním víkendu na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnici, nehoda na D5 na exitu 76 směrem na Plzeň, bouralo se taky na D1, 11. kilák směrem na Prahu a zmíním ještě menší zdržení na D2 na příjezdu do Brna, je to aktuálně kolem 5 minut. V regionech nehoda v Liberci na Tanvaldský, bouralo se taky v Budějkách na silnici 20 směrem na Hlubokou a v Brně pokračuje odklízení nehody v ulici Hradecká. Hlavní město tady je nepříjemný ťukanec v ulici Prašná na Chodově, je to Kulaťák, když tak na to opatrně a ještě zmíním Nusilák směrem do centra, tady si přibrzdíš kolem 5 minut. Jinak je Praha krásně průjezdná a tím pádem ode mě z dopravy je to všechno.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: aplikace.
1: Je to přesně tak. Mobilní aplikace nám zakončí moje vysílání tady v hudebním víkendu, ve víkendovém komunikátoru. Zkrátka pomalu, ale jistě se blížíme ke konci, ale určitě track na přání ještě stihneme. A stihneme ho pro Patrika, protože Patrik má před sebou ještě docela dlouhou cestu.
2: Čau, čau.
1: Čau.
2: Jak se máte ve studiu?
1: Krásně se máme.
2: Ale mi tam něco odsepará. Jedu z Prahy do Mostu, tak ať mi to uteče. Díky, čau.
1: Tak přeju ti, ať hlavně dojedeš v pořádku do Mostu. Pustím ti tady separá Patrika Sunset, protože mi to přijde takovej hezký příjezdový track, jestli už seš třeba blízko. A užívej. Radio Spin.

0: setů. Ingredience od Divokých západ zakončuje 6. hodinu, máme 10. října sobotu a z hudebního víkendu je to dneska všechno. Děkuju moc, že jsi poslouchal, tady můj maraton 5 hodin. Uslyšíme se nakonec i zítra, nakonec zaskakuju za Krištofa, protože mi psal, že je fakt nemocný a že to nedá a má cenu, aby tady byl nemocný člověk, nemá. Prostě Krištof si odpočine, myslím si, že má volno i v pondělí, takže na Krištofa se těž zase až v úterý, až si odpočine, dá se dokupy. Myslím si, že si to zaslouží, protože i když jede od pondělí do neděle a pak zase ten kolotoč, tak to byla otázka času. Tak doufám, že Krištof teďka odpočívá s nějakým čajem. Pokud jsi taky nachcípanej, tak si taky odpočiň. Teďka přes víkend podle mě úplně ideálně, protože nemá být ani moc hezky a jak jsem slíbil, uslyšíme se zítra. Každopádně, Rádio Spin nekončí, po mně hnedka tady startuje repríza Spin Talku, kde Roman pokecal s poetou o Paulem Garandovi, baví se tak jako o jeho kariéře, o jeho prvních albech, o jeho zlomových albech a o tom, s kým by třeba měl navázat spolupráci. Je to skvělý rozhovor, já už jsem ho slyšel v premiéře a rozhodně, jestli ti třeba utek, tak si ho ještě nech nalazenej. My se jdeme ještě společně podívat na počasí. Aktuálně něco kolem 12 stupňů, co se týká nějakých přeháněk, tak vidím něco v Liberci, taky těsně před Ostravou, tam to ale sprchne jenom na chvilku, ještě něco před Uherským Brodem, ale jinak už to vypadá, že Česká republika je bez deště. Zítra v neděli bude kolem 13 stupňů, bude polojasno, večer se ochladí na 8 a tyhle ty teploty se budou držet i příští týden. S tobou byl Mára, jak jsem slíbil, zase zítra od 9 do 2 tady na Rádiu Spin.
1: Spin Radio.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozv.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
5: Radio Spin je jediný

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 4 minuty, 7 hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
0: Rádio

0: Spin Talk.
1: U Paulího Garanda za mě jeho nejvýznamnější rys je to vizuálno, jako ten cit prostě. On má podle mě skvělý vkus. Já jsem viděl, jak rekonstruoval, na Instagramu jsem koukal, jak rekonstruoval nějaký byt, prostě říkal jsem si, to je tak pěkný. A to si říkám vlastně vždycky, když on něco, ať už jsou to nějaký hadry, nebo ten videoklip přesně, nebo to auto, on prostě má jako dobrý oko.
2: Který album Paulího považuješ za skutečný přelom? Je to Molo třeba?
1: Možná jo. Tam bylo ještě, v hlavní roli se jmenovalo to album, to bylo Mezi nima, mám pocit, a tam už byly, jestli se nepletu, tak tam už byl Retard a to byla věc, kterou my jsme třeba na Spinu rotovali strašně moc a i proto, že si o ní lidi pořád volali, to bylo jako mega hit.
2: S kým podle tebe by Paulímu slušela spolupráce a ještě nenastala, nebyla, neproběhla?
1: No mně by se samozřejmě líbilo, kdyby se mu povedlo udělat něco s tím Mac Millerem, ale to už se teda bohužel nestane, pokud nezapojíme AI víc do muziky, což si myslím, že není nutný. Ten mě napad určitě jako první. Spin
2: Talk. V říjnu oslaví Paulí Garant 39. narozeniny. Právě dneska na rádiu Spin trávíme celý den s Paulí Garantem. Před náma ještě album Měsíce, který vám za chviličku představí Jirka, a právě to je taky aktuální Spin Talk, do kterého přijal pozvání můj kolega, DJ, moderátor a rovněž taky autor knihy Český rap Ladislav Zeman, a.k.a. Poeta Poe. Vítej, dlouho jsme se neviděli takhle za mikrofonem.
1: No mám radost.
2: Tak začneme jednoduchou otázkou. Paulí Garant nebo Paulí Garant?
1: To je dobrá otázka, to je jak Kalin a Kelin.
2: Ale tam víme správnou odpověď.
1: No ale mně přijde, že vlastně více hádají fanoušci, než by to řešili ty rapeři samotný. Jako.
2: Jo.
1: A ten stejný pocit mám vlastně u toho Paulího. Já osobně mu taky říkám Paulí, jak mi to zrovna přijde do pusy a mám pocit, že i on to tak má.
2: Já mám pocit, že ve spousta zdravicích máme na Spinu ahoj, já jsem Paulí Garant, ale já mu sám říkám vždycky Paulí a podle mě to vždycky taky přijímá, ale říkal jsem si, jestli náhodou třeba to nerosekneš.
1: Asi ne.
2: Dobře. Vzpomeneš si, kdy jsi Paulího poprvé zaznamenal, o čím tě vlastně tehdy zaujal? Chápu, že to není Beyoncé, to znamená, nebude to Zadek, ale...
1: Zadek to nebylo, to moc nemá, ale já jsem nad tím popravdě přemýšlel, protože my jsme se vlastně potkali jako vícekrát, když to tak řeknu poprvé, což zní jako debilně, ale já prostě mám asi špatnou paměť, takže já jsem ho nějak vnímal přes BPM a vůbec jsem netušil, až když jsme se seznámili, tak on mi připomněl, že my jsme se vlastně potkali na takovém jiném rádiu, teď jsem málem udělal reklamu jinému rádiu, kde jsem vysílal, kde jsem měl show s Hugo Toxem a Hugo Tox vyhlásil tenkrát Supercrew contest o vlastně pro remixery, protože Paulí, ono se to zase tak moc neví, ale on je i beatmaker a skoro celou dobu mám pocit, možná i díl než je rapper, takže on se přihlásil do toho kontestu a vyhrál ho. Udělal nejlepší vlastně beat pro Supercrew, nejlepší remix a my jsme ho pak měli na rozhovoru a dávali jsme mu jeho flowers prostě za to, že udělal hezký remix.
2: Jaký bylo to první setkání s ním? Pamatuješ si to?
1: No,
2: tak ono je to dlouho.
1: Jako jo, a já se takhle trošku kroutím, protože já mám jako lidsky Paulího rád, ale já jsem tam na něj nebyl úplně jakoby milej, on mi to připomněl. Já jsem to fakt úplně vytěsnil, tuhle tu situaci, ale on mi tam tenkrát řekl, že má skupinu Básníci před mikrofonem a já jsem vyprsknul smíchy. Tak to nebylo úplně jako ode mě hezký a je mi to zpětně docela líto, bylo to dost neprofesionální.
2: My se k BPMku ještě dostaneme. A na druhou stranu je super, za tu dobu, co tě znám, že vlastně si uvědomuješ, že třeba něco nebylo odvedený úplně jakoby dobře, protože před několika lety, když jsme se poznali, myslím si, že by tahle ta sebereflexe úplně jakoby nemusela proběhnout.
1: Jako ne vůči tobě, ale vůči rapinům, jo.
2: Takže ještě budeme muset počkat další 20 let, dobře. Tak jo, co jsi tehdy predikoval vlastně ohledně jeho kariéry, když to tam jakoby měl? Jestli si řekl, tak co z tohohle toho kluka, který naproti mě sedí, bude? Protože musím říct, že xkrát se mi stalo, že naproti mě seděl nějaký mladěch, který už dneska není vlastně mladěch a já jsem si říkal, kudy povede jeho cesta a nebo nepovede a pak jsem byl sám překvapený, jak třeba ta velká cesta je, tak jestli si vzpomeneš na tohle.
1: Mám to opravdu hodně zamlžený, protože já se jako na základě toho, o čem jsme se bavili s Paulím, tak já jsem si vybavil tuhle tu situaci v rádiu, ale tenkrát to bylo všechno takový intenzivní, že si nejsem jistý, jestli jsem o něm nějakým způsobem víc přemýšlel, ale začal jsem vnímat ty BPM samozřejmě a Jako mě to prostě nebavilo, no. Jako na mě to bylo takový...
2: Ale
1: jako...
2: ta otázka zněla jinak, jak jsi přemýšlel o jeho budoucnosti?
1: No, doufal jsem, že to ostatní taky nebude bavit, ne, já si dělám legraci. Prostě ty BPM mě opravdu jako hodně nesedly a moc jsem jako nechápal, že to lidi baví. Jestli to bude odpověď, rozhodně jsem nečekal, že se vrhne na tak úspěšnou solovou kariéru.
2: Mhm. Dobře, takže překvapilo tě to, že ta...
1: Určitě.
2: Jo, dobře, tak jo. Když zůstaneme teda u BPM, aspoň chviličku se ještě v tom bahně porochníme, protože jsou to prostě začátky, tak...
1: A tak ono to bylo významný, oni měli být od Viče, si pamatuju, jo, a vím, jo, že lidi to jako měli rádi, protože tenkrát prostě všichni měli tak stupidní texty, že když najednou přišel někdo, kdo byl trošku básnivej, tak vlastně lidi byli nadšený.
2: Mm-hmm. Takže je tohle to odpověď na moji otázku, kterou položím právě teď, co přinesli BPM do českého rapu?
1: Když budu pozitivní, tak určitě zajímavý videoklipy, i když na mě to působilo trošku, a já jsem to tenkrát i vlastně Polimu říkal, takže to můžu říct do éteru, přišlo mi to takový trošku v pohoze malinko, no. Mm-hmm. I ty texty, i vlastně, i ty videoklipy, přišlo mi to takový jako, hej, já čtu, koukej, já čtu, prostě. A takový gympácký. Takže mě to fakt moc nebralo, já jsem měl vždycky radši syrovější věci.
2: Pro koho teda byly BPM podle tebe určený?
1: To je dobrá otázka, no pro nás gimpláky asi, no, nebo jako rozhodně, nevím, jestli oni na tím tenkrát přemýšleli, pro koho jsou určený, ale jak říkám, tam byla opravdu jako silná vlna toho, že konečně někdo píše nějaký texty, tak jako, to tak bylo ale několikrát vlastně v historii českého rapu, protože oni ty texty jako často kulhali, takže vždycky, když přišel někdo trošičku chytřejší, tak vlastně lidi to měli rádi. Hmm. Ale vlastně ti odpovím na otázku, myslím si, že tyhle věci mají rádi radši lidi, kteří třeba vnímají rap víc okrajově. Myslím si, že lidi, kteří jsou víc v rapu, tak ponořený, tak spoustu věcí vlastně nepotřebuju.
2: Já jsem to vnímal, tohleto uskupení vlastně jako otevření dveří do světa rapu, takový jako tohleto je taková ta první třída, kterou když projdeš, tak pak objevíš prostě další věci. A vlastně si nemyslím, že by BPM odvedli špatnou práci, myslím si, že odvedli dobrou práci a že už třeba jenom to, jaký používali beaty, umožnilo následně vstoupit lidem do světa rapu, který by ho nikdy neobjevili.
1: Je to možný.
2: A pak se v něm začali prostě jakoby rochnit a tak dál, takže za to si myslím, že by si jako zasloužili BPM palec nahoru, byť samozřejmě chápu a rozumím tomu, co říkáš.
1: Já se snažím trošku oddělovat jako nějakou objektivitu od nějakých svých pocitů, není to úplně jednoduchý, prostě mě to tenkrát moc nebavilo, ale jakoby chápu, proč to mělo svůj impact.
2: A teďka zpětně, když si to poslechneš, tak jak ti to zní?
1: No to bych si musel poslechnout teda, no, ale... Já si myslím, že obecně jsem jako daleko tolerantnější zpětně vlastně a když jsem dělal knížku, tak jsem si poslouchal víc lidí, který jsem třeba do té doby neposlouchal a zjišťoval jsem, že vlastně je to zajímavý. Takový typický příklad, i když ten nám hodně utek z rapu, tak to je René Dank. Toho já jsem třeba do té doby, než jsem začal dělat knížku, moc nevnímal a protože jsme udělali moc příjemný rozhovor, on mě docela vlastně okouzlil, tak jsem začal víc poslouchat jeho muziku a zjišťovat, že to je vlastně opravdu zajímavý týpek. I když on byl vždycky takový jako zvukově pro mě jako na poplej, bych řekl. Jako.
2: To asi byl. Na druhou stranu, až bude René Dank speciál, tak si budeme povídat o Rendovi, teď se vrátíme zpátky k Polímu.
1: Ale to už nebude, ne? Protože ten už je emo teďka.
2: Dobře. Je vidět, že dneska jsi přišel prostě v rozpoložení, kdy se rozhodl, že vlastně nebudeš držet emoce na úzdě.
1: Tak když mě vytáhneš takhle ráno, tak...
2: Tak je jedna hodina odpoledne, kdy přetáčíme tenhle ten rozhovor, to bych
1: rád. Já si vždycky říkám, jestli někoho máš rád a zveš ho i odpoledne, anebo jestli všechny šikanuješ ještě mám poledníma hodinama.
2: Všechny,
1: protože většinou na mě zkoušíš jedenáctku, jako
2: všechny,
1: to nechápu.
2: Všechny někdy lidi zvu třeba i v 9 dopoledne. Takže vlastně na tebe jsem tak strašně hodnej, že jsem tě pozval až v jednu odpoledne, což chápu, že mám teďka na talíři. Byly časy dokonce po, kdy jsi vysílal pravidelně mezi 12 a 15 a zvládal jsi to. Mm-hmm. Ne moc dobře, ale zvládal. Tak ale pojďme zpátky. Kdyby teďka zpětně si někomu měl říct, pust si BPM, já vím, že teďka to točím na BPM, ale jsme na začátku toho povídání o Polím. Napadne ti nějaký track, který by si někdo měl pustit, aby vlastně jako pochopil, jaká byla třeba ta doba, protože si myslím, že třeba ty BPM opravdu jsou odrazem i té doby, kdy to vzniklo.
1: To by se určitě spoustu lidí hádalo, kdy poslouchali jiné věci, tvrdší věci, ale oni měli jako nejznámější věc byla Madame Poezie, myslím, a tam si myslím, že bylo všechno, co bylo BPM, ať už se vám to líbilo,
2: jo,
1: nebo ne. Tak...
2: Jo, to si myslím taky, tam byl i ten klip asi právě pro mě, o kterém si hovořil. Tak jo, tak pojďme dál. Album Harant. Se objevilo na scéně a zaznamenalo nebo znamenalo hodně výraznou změnu, jak ve zvuku, tak vlastně v komunikaci Paulího ve vztahu k jeho fanouškům. Tak jak důležitý podle tebe je pro jeho kariéru a proč? A co bys tam vlastně k tomu chtěl říct a zvýraznil bys?
1: Tak solový debut album je vždycky mega důležitý a obzvlášť, když se to nějakým způsobem povede, což tady se mu to povedlo. Já jsem tenkrát ještě furt toho trošku méně vnímal, řekněme, ale strašně mě zaujalo v tu chvíli, když budu mluvit o sobě, jo, když zase já svědčuju mezi tou objektivitou a neobjektivitou. Objektivně to bylo jako úspěšný album, on dal jasně najevo teda, že je tady solová kariéra, že bude trošku, řekněme, divočejší, drzejší, než byl s BPM, ale jo, a měl skvělý beaty, si pamatuju tenkrát. Ale pro mě to furt ještě nebylo jako úplně, že by ho začal víc poslouchat, víc vnímat. A já si vlastně uvědomuju, že jsem mu malinko křivdil, že mě úplně nějak ze začátku nebavil jeho hlas, takže jsem ho moc neposlouchal. A pak jsme se jednou někde víc zakecali na Žižkovský noci. On mi připomněl tu situaci s tím Hugem, kde jsem se smál názvu jeho kapely, což fakt je mi líto. A pokecali jsme si tak super, že já jsem ho začal vnímat v novém světle a začal jsem i tu hudbu vnímat v novém světle. A to se mi stalo vlastně se spoustou umělců. Některý naopak poslouchám méně díky setkání osobnímu, ale u něj to bylo naopak, jeho jsem začal vnímat daleko víc a víc mu jako kdyby rozumět. Mm-hmm.
2: Jak moc v Paulího životě je důležitý Kenny? Odkud, kde se vzali, kde se potkali?
1: Já nevím, jak to mají lidsky, ale hudebně je pro ně jako ultra důležitý, protože jako to se nestává úplně často, že by ta symbioza toho producenta s raperem byla tak skvělá, tak geniální a hlavně, že by se jako vyvíjela. Oni spolu pořád rostou prostě, což mi přijde naprosto fascinující a v tomhle to mi mega fandím. Kenny je hudební nadšenec, prostě vždycky se zakecáme na hodiny o hudbě a vlastně bych s ním chtěl mít podcast možná. A vnímám to, že oba mají rádi toho Mac Millera, což je z nich jako jasný, ale zároveň se nebojí přesně i jako do nějakých těch jako popovějších výletů a přijde mi, že se jim daří to dělat jako docela vkusně vlastně. Mm-hmm. No.
2: Jaký by byl podle tebe Paulí bez Kennyho a Kenny bez Paulího? Já myslím, že to je hypotetická otázka, ale vlastně docela zajímavá úvaha.
1: Jako Paulí měl různý producenty, já jsem vždycky měl rád, jaký beaty si vybíral od Detonata třeba, takže Paulí věřím, že by mohl být vlastně, víš, co si myslím, že by neměl ten signature zvuk, že by prostě to byl dobrý Paulí, vnímali bychom ho možná podobně, ale neměl by ten signature zvuk, který si vytvořili s tím Kennym a to mně přijde naprosto skvělý, že se jim tohle povedlo a že se spojili prostě, že se vůbec potkali a Kenny by byl možná Kenny, jako. Možná, že by byl větší hvězda, protože by dělal se všema. Těžko říct, jako. Ale rozhodně ten talent by tam byl. Ale jak říkám, mně zároveň se líbilo i to, jak s tím Paulím rostli, takže to je jako zajímavá otázka, nad tím si možná ještě popřemýšlím potom.
2: Popřemýšlej. Který album Paulího považuješ za skutečný přelom? Je to Molo třeba?
1: Možná jo. Tam bylo ještě v hlavní roli se jmenovalo to album, to bylo mezi nima, mám pocit, a tam už byly, jestli se nepletu, tak tam už byl Retard a to byla věc, kterou my jsme třeba na Spinu rotovali strašně moc a i proto, že si o ní lidi pořád volali, to bylo jako mega hit. To fungovalo i na večírcích a tak dál, i na koncertech jeho.
2: To funguje pořád, vlastně pokud si vybavíš Forum Karlín, tak ho tam hrál dvakrát. Možná třikrát, myslím, ne, dvakrát tam zazněl Retard.
1: Dokonce. No takže já bych tam viděl hodně důležitý už to, já si fakt nejsem jistý tím názvem, ale myslím, že to je v hlavní roli. Tak to bych viděl jako hodně, hodně přelomový. I to Molo určitě. To Molo zase jiným způsobem možná trošku.
2: To je pravda, protože to Molo je víc asi poetičtější, ne? Takový. Hele, Retard, proč Retard je tak úspěšný i po letech? Protože je?
1: Jako jo, ale já se směju tomu, že mě napadla úplně strašlivá hláška, kterou neřeknu, nebo to řeknu, neřeknu, to je fakt hrozně ošklivý. A já jsem nepřišel nikoho disovat, prostě oslavujeme tady Paulího, že jo, takže
2: je to tak?
1: No prostě lidi mají rádi tyhle ty uvolněné věci s humorem, vys Orikoule prostě, doteď lidi vzpomínají na Orikoule, protože je tam ten humor a protože, co si budeme povídat, ono u raperů není úplně jako běžný, aby si uměli udělat legraci ze sebe a Češi to mají rádi prostě.
2: Myslím, že to má vlastně velmi melodický základ, je to prostě zpěvný a text, který se pamatuje úplně každý a vždycky z toho dostaneš prostě dobrý vibe, jakože mě to přijde jako jeden ze základních nějakých jako stavebních kamenů, kdybys měl říct hity československé scény, tak tam Retard rozhodně jako musí být. Čím se vysvětluje, že Molo získalo mezi fanoušky tak silný postavení?
1: No...
2: Protože Molo byl opravdu jako banger. Mm. Už v okamžiku, kdy Molo vyšlo, tak prostě najednou se strhla lavina, se kterou kluci možná ani nepočítali, že se prostě stane v tu chvíli.
1: No já jsem měl pocit, že a vlastně mám ten pocit možná trošku pořád, že vlastně Paulie s Kennym šli furt jakoby nahoru, že se jim opravdu jako dařilo se pořád jako překonávat, mít víc fanoušků, větší pozornost. Myslím, že tam proběhla nějaká, že je začalo hrát podle mě celoplošná stanice. Tohle všechno fungovalo jako dohromady, ale... Jestli bych našel jako nějaký konkrétní jeden důvod, možná, že tam trošku víc koketovali i s tím popovým zvukem. Hmm. Češi to mají taky rádi prostě, když to není moc striktní, ale když jako jsou tam nějaký přesahy, takže možná...
2: Na druhou stranu kombinace teďka Sergeje a Krištofa moc nefunguje. A to i přesto, že mají Češi rádi popový zvuky téměř jakoby kdekoliv.
1: To je dobrý point, to jsem ani nedoposlech, musím říct.
2: No to se nedá doposlechnout podle mě. A tak, jak jsme si to řekli my z té rapové strany, tak si to podle mě řekli i ty posluchači z té popové strany a proto to má zhruba na nějakých 40 tisíc přehrátí, protože zhruba 40 tisíc lidí se řeklo, tak to zkusím. Jo. Ale vlastně každý ten tábor se dostal.
1: Já jsem si pak řekl, ještě to zkusím jednou, teď už vím, tak to zkusím ještě jednou doposlechnout to, protože já nerad jako kritizuju věci, co jsem neslyšel celý. A nějak jsem se k tomu nedokopal, no.
2: Já tomu rozumím, já jsem to taky zkoušel.
1: A mimochodem, já jsem si vzpomněl, ale že Krištof Majterek z Prague Union, což jsem úplně zapomněl. A ten není jako marný. Jako neříkám, že je skvělej, ale...
2: No tak ono je to taky daný tím, že kombinuješ, a teď teda na chviličku se odkláníme od Paulieho, ale je to docela zajímavá vlastně diskuze, protože kombinuješ někoho, kdo má... dobrý texty, kdo má v sobě zakombinovanou nějakou určitou vlastně jakoby poetiku v tom rapu a ten popový zvuk vlastně nejde proti srsti toho samotného rapera. Zatímco prostě, když vezmeš Sergeje, tak Sergej je prostě strýťák, je ostrej a teď najednou k tomu dáš slova svojím kapky deště a rozbije se ti to prostě celý. Ale třeba uvažuji špatně.
1: Já bych řekl, že to říkáš dobře.
2: Pojďme ale zpátky k Paulimu. Co jsi říkal, když Paulie a Kenny před lety oznámili, že bude Molo dvojka?
1: Co jsem si říkal? Mě to, přiznám se, že mě to do jistý míry jako fascinuje tyhle ty návraty k těm albům, protože já tam často nevidím moc to spojení. Jakože si poslechneš...
2: Tak bylo to po 10 letech?
1: Poslechneš si desku s číslíčkem 2 prostě a vůbec netušíš, proč a přemýšlíš, jestli to je nějaký jenom marketingový tah a tenhle ten úvod vede k tomu, že u toho Molo 2 jsem neměl tenhle pocit. Naopak, jako si myslím, že si opravdu dali práci s tím, aby to komunikovalo ty dvě desky spolu a musím říct, že Molo 2 je možná podle mě nejlepší deska Paulieho s Kennym.
2: To jsem tady měl tu otázku pak někdy naposled nachystanou, ale OK. Já teda musím říct, že už jsem tě chtěl oponovat, jakože jsem si říkal, že ta komunikace prostě byla skvělá. Když prostě vydáš Molo jedničku a po 10 letech chceš vydat Molo dvojku, tak to není jenom album, ale je to to, že po 10 letech dáš tomu svýmu fanouškovi před 10 lety něco, co mohl dostat a on to opravdu jako dostal. Ať už po vizuální stránce, hudební stránce, textové stránce, mě ta deska taky přijde jako velmi silná.
1: A je tam opravdu, jsou tam ty spojnice prostě s tou jedničkou.
2: Jo.
1: Což jako, když jsem poslouchal Bangoro 2 třeba, tak jsem neměl tolik pocit, že poslouchám něco, co navazuje na Bangoro 1.
2: Kdybys měl někomu, kdo Paulieho nezná, nikdy ho neslyšel, říct třeba jeden track, který si má pustit, tak který by to byl a proč?
1: Tak to je jako hodně těžká otázka, protože když se ohlížíme za tou diskografií Paulie Garanda s Kenny Ruffem nebo Paulie Garanda jako takovýho, tak vlastně... To je přece strašně barevná diskografie. On tam má věci, které jsou do houseu, má tam věci, které jsou prostě víc funky, víc Mac Miller, víc tvrdší. Jako tam je tak strašně moc jako...
2: Tak já to zjednoduším.
1: U Paulieho bych určitě...
2: Můžu to zjednodušit?
1: No.
2: Tak kdybys měl vybrat období, který bys tomu dotyčnímu řekl, ať si poslechne, aby poznal, kdo je Paulie Garant. Třeba. Nebo deskou to klidně řekni.
1: Tak to bych možná klidně řekl tu v hlavní roli, nebo to Molo... To si myslím, že by jako docela napovědělo. Protože fakt jsem přesvědčený, že u takhle vlastně verzatelního umělce říct jednu písničku je jako těžký.
2: To určitě. Navíc to spíš mluví o tobě, než o tom posluchači, ale...
1: Přesně tak.
2: Protože to spíš říká, tohle se mi líbí, to se poslechí.
1: Já mám rád takovýhleho Paulieho.
2: Jako jo, ale a není to špatně. Takže jak by to bylo za tebe teda?
1: Jo, jako já mám rád vyloženě. Já ti můžu říct, kterou hraju třeba, kterou rád hraju, to je z toho Molo 2 a to je s Benem Kristovem.
2: Starkidci až na další desce.
1: A teď si nespomenu na název, protože jsem stával brzo.
2: Jasně, a protože ji tak rád hraješ, nevadí.
1: Ale jako když už hraju něco od Polího, tak hraju, je taková jako rychlejší, je to takový trošku hauzíček, no.
2: Uh-huh. A to mám to prostě nehledáme rád. Nic?
1: Ne, myslím, že ne. Mně to hraje v hlavě, ale já si prostě nespomenu.
2: Tak broukně.
1: Já moc radši to nebudu dělat do eteru, ale
2: každopádně
1: si vzpomněl.
2: Tu skladbu najdete na albumu Molo 2.
1: Jo, výborná věc, Ben Kristoval super, Polí super.
2: Dobře.
1: Nemám k tomu co dodat.
2: OK. Co je podle tebe Polího vůbec nejsilnější disciplína? Jsou to ty texty, je to ta flow, která z něj jde, je to atmosféra na koncertu, jsou to ty beaty, je to schopnost vyprávět příběhy, je to to, že to má vždycky zasazený i do vlastně krásného grafického vizuálu, že vlastně vidět Polího v našou tak je prostě vždycky zážitek, nebo podívat se na jeho kliby, to je taky vždycky zážitek.
1: To je, mě hraje ten Ben v hlavě a já nemůžu chytit ty slova, no to je jedno. Polího Garanda za mě jeho nejvýznamnější rys je to vizuálno, jako ten cit prostě. On má podle mě skvělý vkus. Já jsem viděl, jak rekonstruoval, na Instagramu jsem koukal, jak rekonstruoval nějaký byt, prostě říkal jsem si, to je tak pěkný. A to si říkám vlastně vždycky, když on něco, ať už jsou to nějaký hadry, nebo ten videoklip přesně, nebo to auto, on prostě má jako dobrý oko, evidentně.
2: Já taky vždycky, když vidím nějaký třeba klip, tak si říkám, že tam bych chtěl bejt.
1: Do toho má ještě takový ten jako tvrdší klip, kde je takový jako filmovej, takový thrillerovej a tak dál, zase jako úplný opak. Super.
2: Jako na druhou stranu třeba nebo klip Grandstraße, vyznání Kliberci mi přijde taky jako velmi, velmi jako hezký, až jako nostalgický a vyvolává fakt jako silný emoce třeba.
1: Takže bych zmínil možná, že tam bude nepochybně i talent jako obklopovat se dobrýma lidma.
2: Dobře. Jak bys definoval nějaký základní poznávací znak Polího tvorby? Hudebně třeba. Jestli to jde? Ty jsi řekl, že má sice hodně poloh, ale na druhou stranu poznáš ho.
1: To je pravda. Asi bych řekl, že je možná v rámci té rapové scény takový trošku hodnější kluk, jako melodičtější. Já úplně vidím, jak se mu to nelíbí, že tohle říkám. Protože on je i hran, samozřejmě. To je jasný, jinak by o tom nemluvil. Vždycky jsem ho vnímal v té, jako řekněme, té hodnější, melodičtější prostě. Ve světě se tomu říkal končas, ale je to takový, to mi přijde takový přepozlý trošku.
2: S kým podle tebe by Polímu slušela spolupráce a ještě nenastala, nebyla, neproběhla?
1: No mně by se samozřejmě líbilo, kdyby se mu povedlo udělat něco s tím Macmillerem, ale to už se teda bohužel nestane, pokud nezapojíme AI víc do muziky, což si myslím, že není nutný, tak ten mě napadl určitě jako první, protože on vlastně, jak měl ty koncerty akustický, tak jako cítím, že prostě došel do fáze, kdy by to neznělo blbě, kdyby opravdu vedle toho Macmillera byl důstojný a mně by se to líbilo. Určitě by bylo fajn, kdyby víc spolupracoval právě třeba s těma muzikantama, já to mám rád, takže přemýšlím.
2: Tak to se děje, ne?
1: To se děje vlastně, no, ale v rámci i těch jako desek třeba a tak. Teď přemýšlím, jestli by nebylo dobrý i zkusit něco právě jako super netradičního. Určitě by bylo super, kdyby udělal disku se svojí holkou, protože Zéa zpívá naprosto úžasně. Já jsem ji viděl naživo před pár měsíci a úplně mě rozsekalo. Jako.
2: Měl někdy Polí Garant s někým na scéně nějaký beef? Jak to dopadlo případně?
1: Tak tam byly nějaký, jako myslím, třenice se Supercrew možná na začátku, ale vlastně si nic moc nepamatuju a on občas někde měl nějaký narážky nebo někdo na něj, ale myslím, že vyloženě, že by dělal jako distreky, to si nepamatuju. Já myslím, že on radši dělá hudbu asi než distreky.
2: Je rok 2026, dokázal Polí během těch let držet krok s tou nastupující, jakoby...
1: Jo, promiň, víš, koho disoval politiky v Liberci přece.
2: Okay. Já jsem zapomněl, jak je strašně náročný s tebou někdy sedět ve studiu.
1: A to jsem velmi cenil tenkrát. Kvůli těm střihům?
2: Kvůli těm střihům. Ne, my stříhat nic nebudeme, my pojedeme jako
1: bychom měli naživu. Já stříhám, já dělám střihy.
2: Tak my neděláme střihy, tak ty děláš střihy, ty děláš skoky, ne střihy, tak jo. Je rok 2026, dokázal Pólí jakoby se dostat do toho soudobího zvuku, aniž by působil jako někdo, kdo se snaží pouze zalíbit současní generaci?
1: Jako bavíš se starým boomerem, jo, takže já ti to řeknu prostě za sebe. Já mám poměrně na háku, co je vlastně současný zvuk a čím dál víc, protože takový ty slova jako relevance a podobně jsou mi vlastně čím dál víc odporný, protože hudba je prostě jenom jedna, ty si můžeš dělat jak chceš a když jsi starší, tak tvoje hudba může znít starší, jako... Já když vidím, jak diskutují mladí lidi o muzice a vy třeba, když byl beef Hugo Tox a OG Puff, tak já jsem tam vnímal strašný jako za prvý povrch a za druhý to, že když chceš dělat hudbu v roce 2026, tak ji můžeš dělat jak chceš, ty nemusíš jako nahánět trendy a tím se dostávám k tomu, že mně přijde, že Pólí jako moc nenahání trendy, že naopak z ní mám pocit, že se snaží dělat prostě co nejlepší hudbu jako takovou a že vlastně, jestli jsou tam nějaký trendy, jako nevšiml jsem si, že by dělal nějakou jako rage music s divnýma zvukama, což je asi teď ten největší možná sound trend, nebo že by dělal nějaký jersey beaty.
2: Jako na mě to působí taky, že tak nějak si drží jakoby svůj kontinuální prostě zvuk a do toho občas jakoby pustí nějaký koření, který je třeba jakoby zajímavý, ale zároveň vlastně nedegraduje svoji tvorbu, což
1: no
2: jsou
1: a pro mě boomera,
2: který...
1: To je pravda. A pro mě boomera je vlastně nádherná ta vlna, která běží posledních pár málo let, kdy takový ty legendární jména prostě právě vůbec nenahání žádný jako trendy, ale dělají prostě muziku tak, jak ji umí nejlíp a vznikají za mě naprostý jako masterpieces. No. Takže myslím si, že tohle je cesta.
2: Měl nějaký období ve své kariéře Polygarant, ve kterém podle tebe nějak třeba zbytečně zariskoval a vyplatilo se mu to? Nebo na oplátku nevyplatilo?
1: Já, když nad tím tak přemýšlím, tak u něj vždycky určitě byl risk, kdykoliv jako přitvrdil, že vsadím se, že ten klip, který si nemůžu vzpomenout název, myslím, že to je s Rytmusem věc, kde to má takový ten hororový, thrillerový jako feeling, nádherný videoklip, tak tam si myslím, že spousta z nás bylo jako šokovaných vlastně, že i tuhle polohu Pólí zvládá a nebojí se jí dát ven, tak tam jsem vnímal určitě velký risk v tomhle a vlastně kdykoliv řekl v tracku zprostý slovo, tak já jsem se u toho tak jako trošku ošil, že jsem si říkal, Pólí, ne, ty ne.
2: A víš, co je teda zajímavý, když jsi u tady tohoto
1: punktu, to mohlo odradit.
2: Že kdykoliv u Pólího slyším zprostý slovo v textu, tak ho vlastně neslyším, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Že prostě u někoho slyším zprostý slovo a řeknu clean a tady vlastně si řeknu, ale tak to taky rastomí. Je to zajímavý, no. Asi... To
1: každý rapper miluje určitě, když mi řekne, že je rastomilý.
2: Takhle jsem to nemyslel, ale že vlastně to tam prostě neslyším. Protože vlastně to tam ani nečekám. Dobře, tak Pólí založil svůj nový label, Corso Records, tak jak podle tebe ovlivní jeho dlouhodobou spolupráci jste nikdy?
1: No... To bych řekl, že moc ne vlastně, protože kdo sleduje ty někdy dlouhodobě, tak ví, že to není úplně klasický jako business projekt a přestože to dělají dobře, rozhodně od začátku, tak vnímám a oni to sami říkají, že jsou jako takový docela volný sdružení vlastně a že jsou hlavně přátelé, takže myslím si, že to spolu nebude nějak kolidovat. Naopak mě teda musím říct, hodně baví to, jak se do toho vrhnul, s jakou energií, že jako jsem trošku čekal, že to jako vyhlásí, že se nebude nic moc dít třeba, nebo že bude nějaký jeden objev a kdo ví, jak to celý bude, ale on opravdu jako do toho šlape, jsem si všimnul.
2: A objevuje nový jména, nový lidi, nový zvuky.
1: A dělá s nima, takže je opravdu tahá do toho spotlightu, fakt jako pěkný.
2: Kde nebo kam bys Pólího zařadil v české historii rapu a co bys řekl, že vlastně byl ten jeho hlavní přínos nebo je ten jeho hlavní přínos českému rapu?
1: No já mám obecně rád, když jsou lidi sví prostě a v tom rapu česky to vždycky dost jako vlastně chybilo a teď já jsem úplně happy, teď máme strašně moc poloh v tom rapu, strašně moc různých lidí, máme tady jak Dolara Prince, tak tady máme Sausen prostě, tak tady máme Pólího, jsou tady opravdu všechny možné polohy a takže Pólího přínos je vlastně hlavně v tom, že je Pólí prostě, že není nikdo jiný.
2: Ok, a co bys mu popřál k narozeninám?
1: K narozeninám bych mu určitě, teď mě napadl zase ten Mac Miller prostě, já vím, že ho má strašně rád, takže já bych mu samozřejmě přál, jakkoliv se dá dohromady s Mac Millerem, kdyby to šlo prostě nějak jako záhrobně. Určitě mu přeju, ať se mu daří ve všem, ať se mu daří v hudbě, ať se mu daří, podle mě bude točit filmy, ať se mu daří ve vztahu samozřejmě a ať hodně koncertuje, ať máme my fanoušci kam chodit, na co chodit.
2: No tak jo, tak Polí, přejeme ti krásně narozeniny. Původně jsem tady na Poetu měl ještě nachystaný, jestli mu zaspíváme Happy Birthday to you. Poeta se tomu zasmál ještě před vysíláním, tak ani nevím, jestli si ty do toho chce nebo nechce, asi nechce.
1: Moc se mi nechce, ale jsem překvapený, že to tak uteklo, protože jsem měl asi šíleně otázek. A já jsem ti asi na nějaký odpověděl rovnou, aniž by se zeptal.
2: Nemusel jsem to proškrtávat výrazně. Myslím, že jsme šli tak jako chronologicky, tak jak to tady bylo. Mm. Takže Polí, ještě jednou krásně narozeniny. Všechno nejlepší a budeme se těšit někdy příště. Ladislav Poeta Zeman, hostem aktuálně vydání Spintolku, který byl věnován Polímu Garandovi, který letos v říjnu oslaví 39. narozeniny. Krásně rozky, děkuji za to, že posloucháte Rádio Spin, děkuji, že posloucháte Spin Talk. Od Majku se loučí, hezké večer, přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

0: Československý speciál s hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na rádiu Spin.
1: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou,

0: Československý speciál s Hvězdičkou. Rapování bez pípání.
1: Yeah, Twitter, track pro mi followers.

0: Radio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Radio Spin.
1: Čavu.

slovenský speciál s hvězdičkou. Rapování bez pípání.

0: Přestan se snažit skočit na moje per.
1: Československý speciál. Rádio Spin 962 FM.

0: Co slyšíš, černý na bílým, potáni si more na to, že se nikdy nezmění v Johnny. Autanec, autanec, autanec, autanec, na rádiu Spin.
1: Československá scéna, rádio Spin.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, kvůli jim a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu podržení.

0: originál.
1: Radio Spin, new EP Multiplier.
2: Otvor si teraz Instagram a daj nám odber na Hills Bros Music.
3: Tohle byly Hills Bros v pořadu Československý Underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
4: Československý Underground. Každou středu od 8 večer
5: a každou neděli od 9 večer
4: na rádiu.